Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby, není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo, takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi, nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax.

které milujete. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity.

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
1: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Hity, které milujete.

0: vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný

0: to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Brně na silnici v oblasti Hradčany osobní auto srazilo zvěř. Počítejte s omezením. A pozornost mějte v oblasti Brno Nový Lískovec. Kvůli pracím údržby je Pisárecký tunel uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by taxikáři mohli nově potřebovat základní znalost češtiny. Poslanci schválili změnu, která obcím umožní tuto podmínku zavést. Nová pravidla by mohla začít platit od ledna 2028. Cílem je, aby se cestující s řidičem lépe domluvili.

0: skla a především u kovu. Zde budeme muset ještě více zapracovat na osvětě a znovu zdůraznit, že kovy a plechovky je možné odkládat do žlutých kontejnerů z plasty.
1: Ve Zlíně na Dílech dostane knihovna nový kabát. Příští rok se má proměnit v komunitní centrum pro setkávání, kulturní akce a vzdělávání. Město už připravuje projekt rekonstrukce. Knihovna ročně přivítá kolem 10 000 návštěvníků a nově jim nabídne více možností, jak společně trávit čas.
2: Rádio Čas, sport.
1: A fotbalisté Olomouce remízovali v Teplicích 1-1. Sigma šla do vedení už ve třetí minutě. Domácí ale po přestávce vyrovnali. Olomouc navíc dohrávala v 10 po červené kartě Luise Lurvínka. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 5 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Tak, čudlíky zapnuté, minuta po šesté, teď už 2 minuty po šesté a pokračuje 5. den moderátorského maratonu Rádia Čas s Lenčou a Radim. Ne, asi ne.
5: Ale jako asi jo, klidně, já bych si dala klidně ještě jednou. Jo, já bych dala.
4: A však brzy zase něco vymyslíme. Dneska v uvozovkách tady jenom zkrácená směna, ale jsme rádi, že po víkendu jsme opět s vámi 12. října. To je
5: dneska
4: to.
5: Nám to extrémně rychle uteče.
4: Uteče.
5: A jinak s vámi Radim Soběslav Bednář.
4: Lenča Líšková, za chvíli si řekneme v kalendáři jméno, proč uteče, tak jednak budeme bilancovat ten uplynulý týden, protože ten byl velký. Dokonce částka pro malého Páťu Kašpara opět stoupla. Navíc po 7. hodině máme hosta, takže to rychle uteče. Člověk se nadechne a najednou se bude těšit na úterý s vámi. No, asi tak. Leni, v kalendáři vidíš, kdo je?
5: No, vidím.
4: Já nekoukal, takže...
5: Ale přemýšlím, jak ti napovědět. Je to mužské...
4: Já se jenom mrknu z dálky, jenom jedno jméno vidím.
5: Je to jedno jméno a je to mužské jméno. Mm-hmm. No a přemýšlím...
4: Dobře, zní to spíš jako nějaká česká slovanská historie nebo
5: to,
4: svět?
5: Je to jiný tvar vlastně ženského jména.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Ne, a pojďme si
5: dobře,
4: to prokutat, to
5: tak
4: mě zajímá.
5: Naše milá úžasná zprávařka.
4: Vlastně máme už jenom jednu M. Ne, já jsem myslel starší nebo mladší a pak mi došlo, že je tady jenom Marcelka, jakoby, no.
5: Marcelka, no a kdyby to byl kluk, tak se jmenuje jak?
4: Marcel.
5: Ano.
4: Jo, to bylo ono. No. Ježiš, to moje.
5: To bylo zoufale neoriginální, ano, vím.
4: Proč jsi neřekla, že to je můj bratranec? Já si dělám legraci, já vím, že to nevíš. Bratranec Budišova.
5: Tak prosím tě, je to tvůj bratranec Ráďo z Budišova.
4: Marcel?
5: Ano.
4: Výborně, no, takže paráda. Znáš nějakého v reálném životě?
5: Jo, potkali jsme se, ale myslím, že 2 jsem znala.
4: Takhle, já se přiznám a teď se omluvám, ale tak jako jsme vždycky upřímní v rámci rodinky, protože můj, už jsem to řekl, takže to vlastně to nemůžu říct.
5: Řekni to.
4: No, bratránek vlastně byl celý život jakoby krev a mlíko, mám to říct kulantně. On se narodil dokonce jako velmi velké dítě, já vím, že se v rodině mluvilo 450, že mělo. A byl opravdu jakoby celý život puclík, jo, je takový prostě jako obrchlap. A já mám to jméno právě spojené jakoby...
5: Jako jo, jakoby,
4: ano, z vizáží, jo, přesně tak. I když vlastně teď český písničkář a zpěvák s kytarou a zpívající lékař Marcel, takže to je zase jako mode dáma, v tom nejlepším slova směru jako stylový chlap, ale prostě je to tam.
5: Jo, já to mám vždycky spojené s těmi povahovými rysy. Že kdybych vybírala jméno jako pro dítě.
4: A znala nějakou bič.
5: Tak to prostě nedám, no. Takže dobře. Mám pořád.
4: Takže páni a kluci toho jména, krásný svátek všem posluchačům Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Lenča radím, hity, které milujete, 12. říjnové ráno, Marcel v kalendáři, dobré ráno Moravo, teď už v klasickém módu, připomínám minulý týden, vlastně 3 dny v kuse a v pátek velké vyvrcholení, i když, jak už jsme si říkali, sbírka pro malého Páťu Kašpara, které se to vlastně všechno týkalo, ta jede dál. Vím, že jsem koukal včera v podvečer,
1: no, právě
0: bylo
1: to
0: kolem 470 tisíc korun, jo? Protože ten účet je pořád otevřený, na našich sociálních sítích pořád vidíte odkazy, příběh Páťa i celé jeho rodiny, o té rodině to je hlavně, jo? Protože ti vlastně drží toho malého Páťu nad vodou a spousta odborníků k tomu, takže...
1: Kdyby... Mám se podívat na aktuální.
0: No. Kdyby to bylo aspoň opět víc, tak je to fajn, no.
1: Počkej, teď se mi to tady vše celé překliklo, ale už jdu na to.
0: Protože je ti jasné, dokud o tom budem kafrat, kdyby náhodou to přeskočilo částku 500 tisíc a se nekoupeme vodě s naším kolegou Martinem Fabíkem.
1: No právě, to bychom rozhodně nechtěli.
0: Jo, jinak připomínám, než vlastně si řekneme ty bezprostřední dojmy potom, tak já vlastně ještě v pátek splnil, co jsem vlastně, já nevím, slíbil, to znamená při částce 333 tisíc korun, 333, jsem se nasoukal do bruslí, kolečkových bruslí, takže v pátek jsem měl po studiu, to máme splněno.
1: No ještě půjdeme, ale...
0: Ne, já to beru jako splněné.
1: Ne,
0: to
1: já
0: potom
1: si myslím,
0: ještě,
1: že to ještě
0: s Markem Švajným musíme vykomunikovat, ale je to i natočené prostě na sociální síti.
1: Jinak aktuální částka na transparentním účtu je 470 490 korun. A co ty, Ráďo, tak jak bys se sumíroval ty maraton? Jak se ti to líbilo?
0: My jsme zase upřímní, že jo?
1: No.
0: Dobře, líbilo velmi, hlavně mě na tom baví jedna věc, já nevím, ty to máš jinak možná trošku, ale já v tu chvíli, kdy to začalo, tak jsem přepl do toho, já nevím, survival modu a podobně. A naštěstí jsem vymazal všechno, co se mi děje v hlavě jinak. Jo? To znamená, jako, že jsme jeli, potom pátek dojezd, pak se zatleskalo, poděkovalo, slzičky tekly a prakticky už ve vlaku, pozor, ve vlaku mě teda přepadla strašná něco jako únava, ale to bylo spíš, jak by tě zmlátilo, nějakým, jako by tě přepadly a podobně. Mm. No a dojel jsem do Prahy, protože jsem tam měl vypnout a vystoupil jsem de facto v Praze z vlaku, a do hlavy naskočil Ráďa a už je tam zpátky se všemi svými starostmi, strachy, obavami, nevěří si a tak dál. Takže jako, my jsme to měli vlastně v tomhle ty následky asi trošku stejné.
1: Já myslím, že úplně stejné, že to řešení teďka jako mimo rádio taky velké, ale je teda fakt, že ty 3 dny přesně jsem byla jak v komatu, takže pro mě to byla taková krásná terapie a jinak já teda tyhle akce úplně zbožňuju, protože se vždycky všichni spojí a je to takové jako, je to prostě hezké, no. Takže a já si vždycky připadám potom jak na nějakém táboře školním a je to krásné. Takže jo, tak příští rok bychom mohli znova.
0: Mi se to líbilo v tom slova smyslu, vy jste tam často zmínili, že to je jako team building, mi se to líbilo právě, že to bylo takové průchozí, vlastně de facto přirozené, ano. Že jsme nemuseli být na jednom místě všichni povinně se smát nebo bavit, protože jinak bych to stejně nedával, ale takhle, jak to tak jako protékalo. Mm. A každý to s náma žil, jo. My vám prozradíme, vlastně de facto každý, kdo to vstoupil do studia, až na jedinou výjimku, ze všech dní, to byla prostě radost.
1: Ano, takže ano, tak, jo, velké že? Obohacení, velké Hele. I pro vás, doufáme.
0: A co se týče té výjimky, tak máme historky ještě na rok. Takže, ano, tak.
1: Takže děkujeme, mimochodem děkujeme samozřejmě vám všem, kdo jste u toho s námi byli, protože ty 3 a kousek dne minulý týden byly opravdu intenzivní, takže děkujeme i s vámi, to bylo naprosto boží a podpora ze strany posluchačů byla obrovská, takže děkujeme.
0: Takže kdyby něco ještě sociální sítě nebo web z Radio.cz, ještě pořád to tam je, co se týče moderátorského maratonu a příběhy Páti, jinak taková jedna odlehčená na závěr, dejme tomu ne, že bys mě musela pochválit, ale teda asi mě pochval, protože nechal jsem si ten svetr.
1: Je krásný.
0: Nechal jsem si ten svetr, ale už ho nebudu dávat s tou košilí.
1: Ne, protože to pořád ta košila, dobře.
0: Ne, víš, co jsme se bavili celý maraton.
1: Ale prosím vás, máme debku, že vypadáme tlustě na televizi relax.
0: Ne, ale pozor, to je o záběrech a chápu, že ta košile, ona je taková trošku škrobenější, takže možná, že to nadzvedla a podobně, tak svetřík jsem si nechal a podobně. Ségra, moje ségra včera koukala na nějaké záběry a opakování na televizi relax právě a říkala, jako, že má pořád dojezdy, tak tam plakala.
1: No, já jsem taky koukala, no.
0: Jo? No a jak to vypadá?
1: Já jsem totiž byla ještě na hotelu vlastně v ten pátek,
0: takže to vyspala, ano.
1: Tam to jelo a vypadá to úplně v pohodě.
0: Jo?
1: Takže
0: vlastně je to o těch jenom fotkách, co nám pošlou, že nás někde viděli, že
1: přesně,
0: jo? Tak jo,
1: přesně.
0: Tak jo, pro boha. Lidi, děkujeme moc, no a pomalu se vracíme do běžného módu. Milan vám chybí, že? Za chvilku ho máte tady.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Jedna za druhou hity, které milujete, Radio Čas, kde všude je k mání, samozřejmě na onlinech, kdybyste si nás chtěli pustit ve světě, cazradio.cz, napříč republikou, digitálně DAB+, plus dokonce jako televizní kanál jsme k mání.
1: Na televizi Relax.
0: Přesně, jo, anebo i klasicky, normálně, jako, i klasicky. Když lidi připínají jako mezi stanicemi, sice nás tam nevidíte, ale slyšíte normálně.
1: Prostě nás můžete mít všude, za každé situace.
0: Teď jsem zapl WhatsApp, Rádia Čas, jenom tak, jako bychom mohli komunikovat s posluchači, a mám tady upozornění na zprávy, jsou vypnutá. Tak já doufám, já to nechám teda vypnuté, ale tak snad uvidím. Ale to neznamená, že zprávy jsou vypnuté, jenom
1: ne,
0: upozornění,
1: ne, jenom upozornění, jenom, že ti to necinká.
0: Tak to nám necinkalo nikdy, takže já dobře.
1: Mě to taky nikdy necinkalo.
0: Hele, co objednáváš pro bíky dneska, 12. října? Horoskopy jsou připraveny.
1: Já bych potřebovala nějaké...
0: dobré zprávy do domu.
1: Dobré zprávy a už posun k lepšímu.
0: Něco nebo extrémně, občas se stane, že něco třeba extrémně dobrou zprávu, že se dozvíš nějaké překvapení.
1: Ano, dobře, nebo tak. nějaký už fakt velký posun by to chtělo.
0: Dobře, já objednávám pro lvi čistou mysl a Milan, ten si stejně řekne to svoje.
2: Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí by mělo proběhnout ve stejném duchu jako konec týdne minulého. Nadít se můžeme mnoha změn, zvýšené citlivosti, ale také akčnosti a z toho pramenící výbušnosti. Problémy budou především v prožívaných emocích. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci budou nuceni do nějakých změn. Kozorozi se mohou těšit na přízeň opačného pohlaví, a pany by měly inklinovat k dělání pořádku v místech, kde panuje chaos. Vodnáři by měli konat s elánem a nadšením. Váhy se mohou cítit nejistě a zmateně a blíženci budou mít tendenci tlačit na pilu. Lvům se budou nabízet zajímavé pracovní možnosti. Střelci si budou užívat na poli milostném a berani mohou projevovat zvýšenou podrážděnost a výbušnost. Radci budou mít tendenci vidět vše temněji. Štíři mohou zažívat takový línější den a ryby budou objevovat nová místa nebo se budou věnovat novému poznání. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: říkám, jestli tohle by nebylo řešení. Hned vysvětlím. Dobré ráno s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. Nový den má 6 hodin 22 minut. My jsme se vám svěřili a vlastně nikdy se tím netajíme, jakože jedna věc je vysílat do rádia, druhá je reálný život. Každý si řešíme něco jiného, každý jsme nějaký. A tak si říkám, jako jestli by nebylo. Schválně, můžeš se mi vyjádřit. O tom japonském mnichovi jsi slyšela?
1: Ne, zatím ne.
0: Takhle pozor, není první, jo. V tradici jako v řádu staletí opravdu je už několikátý. Nicméně prostě jmenuje se Sogaku Taguchi, ještě to můžeme říct, má 31 let, no a právě v září, to znamená, že už má zhruba měsíc za sebou, dobrovolně na 12 let vstoupil do naprosté izolace.
1: Aha.
0: Tam bude, pokud se nepletu, počkej, vždyť já jsem to tu měl napsáno, jo, 12 let, přesně tak, 12 let tam má být, nepotká živého člověka a musel předtím neuvěřitelně trénovat, jo. Jednak jakoby dávat obětiny, trénovat chůzi, protože v některých fázích, nevím, 6., 7. rok třeba denně musí dát 60 kilometrů a tak dál. Povídej přání, co ti jako první vytalo na mysl.
1: Že někdy bych se to dala taky, ale nevím, jestli bych to vydržela 12 let.
0: Jak říkám, ta příprava, když tak novinky.cz je tam popsaná opravdu jakoby dopodrobná, akorát řeším, co se týče samotných jakoby potravin a tak dál. Rozhodně mu tam asi nenaskladnili ty základy jako na celých 12 let, myslíš, že mu tam aspoň jakoby nějaká ruka něco podá, protože
1: určitě.
0: On opravdu nikoho ne, jako bude součástí, myslíš, toho komplexu, ale prostě jo, a mimochodem řada z kolegů to nepřežila, protože jakmile onemocní, tak oni jako nevolají o pomoc, oni prostě padnou za vlast a nebo to zvládnou, jo.
1: Takže je to tak, no.
0: Je to velká
1: ale
0: výzva,
1: tam se potom nosí různé jako podpory a to jídlo se nechává třeba bokem, takže on se proto třeba chodí v nějakou hodinu nebo...
0: Nicméně musí si ho prý i pěstovat, nebo takhle nepěstovat, ale připravovat si ho sám, jo, takže mu dají jenom ten základ.
1: A bude v jeskyně, nebo...
0: Jak se to... Chrámová místnost.
1: No, protože tam je celkem zima a já vím, že jsem slyšela o jednom mnichovi v Himalájích, který normálně opravdu i těmi dechovými technikami a tak, že tam vydržel celkem dlouho, myslím, že to nebylo 12 let, ale vydržel tam extrémně dlouho. A byl to takový ten mnich, nevím, jestli jsi o tom slyšel, že on na sobě zahříval studené, když si namočil v té zimě ty hábity,
0: ano.
1: Tak z něho se začalo kouřit, protože on to zahříval tím tělem, že dokázal tolik jako vyprodukovat tepla.
0: De facto jakoby takový priznicův zábal.
1: Tak, takže on tam v té zimě dokonce dokázal prostě přežít i zimu jenom v tom oranžovém nebo tmavém jako hábitu. Takže
0: takhle,
1: to je jako obdivuhodné.
0: Není zas tak dramatické, nicméně ten chrám je nějakých, dejme tomu, plus minus 800-900 metrů nad mořem a dokonce jeden z těch úkolů je pracovat dokonce v zimním počasí, plnit nějaké úkoly, ale jasně, není to Nepál, že jo, a podobně.
1: No a co ty, dal bys 12 let bez lidí a mluvení?
0: To asi ne, to se přiznám, že asi ne.
1: Ale tak jako třeba na týden, na 14 dní bych se to teďka dala hned.
0: Nicméně zvažuju, nebo takhle uvažovala se někdy právě o tom pobytu ve tmě, o té jakoby, jak se to jmenuje?
1: Jo.
0: Jmenuje se přímo tahle terapie.
1: Mně se to líbí,
0: to, že,
1: no.
0: Ano,
1: mě tma uklidňuje, no.
0: No.
1: Marta byl ve tmě týden.
0: A?
1: Super.
0: Jo.
1: Že úžasný.
0: Už vidí svět jinak?
1: Tak to asi...
0: To se potom člověk vrátí do reality, ale prý jako to bezprostřední a hlavně tam uvnitř, jako když se začnete potkat se svými myšlenkami, no to bychom se teda potkali.
1: No ale na týden to jde 12 let, to jo, nevím, no. Já bych asi nedokázala jako s nikým nemluvit, já si potřebuji s někým pokecat.
0: 11. září 2038, to by mu mělo mít 43 let, takže držíme palce, i když... nevím, jestli nás slyší, ale máváme, když tak z rádia
1: Čas. A jestli tady ještě budeme, tak mu pogratulujeme. Jo. On air.
0: Jo, mimochodem prý žádné informace ani zvenčí, jo, takže jsme taky tady doufali, jakože takové malé rádejko, kde poslouchat třeba moderátorský maraton nehrozně.
1: A tak on nesmí ani mluvit, ne? To by nebyl dobrý host tady.
0: Ani mluvit nemůže, ani se sebou, tak že jako když zakopne, sakra.
1: Tak to jako jo, ale že bychom ho pozvali jako hosta a vlastně by bylo jenom ticho. Takové zenové ticho.
0: Ale Denči by se to dobře stříhalo.
2: Kdo spoří, má za tři? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dech.cz.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
3: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
3: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno.
3: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Prostřednictvím rádia Čas, pohodu všem, ideálně dobré zprávy, i když jako o víkendu, vlastně včera poslední hodiny víkendu jsme se dozvěděli, že do kunštířského nebe odešel i herec Jirka Štěpnička. U toho mě napadá, když to tak spojíme s dnešním tématem, že ten měl jasno i co se týče studií a potom vlastně celé té své herecké dráhy. Když se řekne Jiří Štěpnička, naskočí ti nějaká role opravdu typická?
1: Hned, Indiana Jones.
0: Jo, takže dubbing.
1: Hned, dubbing. Ale hned, já když jsem to včera četla, já říkám ne, přišel jsem o Indiana Jonesa.
0: Mně se vybaví, viděla jsi někdy, já mám ten seriál dodnes rád, My všichni školou povinní.
1: Jo, ale už je to dávno.
0: No, tak Jiřina Bohdalová byla čerstvě rozvedená, protože jí manžel zahnul a měla dvě děti a domů si přitáhla právě Jirku Štěpničku, který byl jako očividně jakože mladší partner a neměl moc rád ty děti.
1: Jo.
0: A hrál to výborně, jo, tak tam má malomluvná role, tak to jako tam je to poprvé cinklo. Takže pan herec, ale jak říkáme, ten to měl prakticky od začátku, navíc od maminky, už to bylo v genech. My se vás totiž dneska na Rádiu Čas ptáme, jestli pracujete v... Pardon, dáma.
1: No, jestli pracujete v oboru, který jste vystudovali.
0: Tak, což takhle, čím bys vlastně byla, kdyby... Bych byl třeba asi účetní a myslím, že by se mnou padlo několik firem.
1: Já bych byla tkadlena.
0: Fakt? A rozhodně, tak se tomu říkalo?
1: No jo, jo, a rozhodně bych teda, si myslím, že nezachránila bych se. Kdybych tkala ten koberec jak v té pohádce Tisíce a jedné noci, tak já bych se asi nezachránila.
0: Ne, a jako bez legrace, protože, jak se to jmenovala ta škola? Protože ty jsi potom studovala i další, ale jak to byla, střední oděvní? Nebo?
1: Jo, textilka. No.
0: Ne, ale dobře, ale holky fakt pak musí být u strojů, nebo můžou dělat i nějakou jakoby uměleckou práci a podobně? Nebo...
1: Já vlastně moc nevím, co s touhle střední, protože já, když jsem studovala ještě, milé děti, tak my jsme dělali všechno ručně. My jsme dělali fakt tisk a tkalcovství, takže my jsme kreslili vzornice.
0: Takže by si mohla i zdobit a podobně ty látky.
1: No,
0: a tak,
1: tak to jsme kreslili ručně a teď už to všechno dělá počítač, takže jako jediné, co tak potisk látek nebo nějaká jako oděvařina, popřípadě v nějakém oděvním obchodě průmyslu, to by asi šlo.
0: Takže kdyby něco, WhatsApp Rádia Čas a nebo taky, Facebook Rádia Čas a nebo taky WhatsApp, který už je otevřený a můžete přispět svou troškou do mlýna. Já nechápu, kdy oni už to vidí na Facebooku,
1: ano,
0: a potom
1: ano.
0: Jako automaticky, jo, třeba tady čerstvá zpráva. Dobré ráno, přeju do studia, vystudovala jsem zdravotní školu a pracuju ve zdravotnictví, takže jsem ve svém oboru, naplňuje mě to a baví mě to. Díky bohu za ty dary, no.
1: Jinak 7766 12 800, tak to tady jenom doplňuju číslo našeho WhatsAppu, kam můžete opravdu psát. A můžeme se podívat taky na Facebook,
0: protože tam se taky rozepsali.
1: Pavla píše, vyučila jsem se kuchařkou po mateřské, jsem vystřídala pár zaměstnání a skončila jsem jako stříhačka psů, tak to je hodně daleko, ale je to krásné, podle mě stříhání psů je krásné, to je taková ňuňu.
0: Takže pracujete v oboru, který jste vystudovali, nebo šli vaše česty úplně jinam, vaše češti, jo, to, že nemá zuby, nebo mu tam něco zůštalo, dobré ráno, Moravo. Lady.

0: Za 2 minuty, 6:45 ráno, Lenče a Radim a krásný den, pondělí 12. října a Marcel v kalendáři, to je jenom pro ty, kteří jsou ještě neprobraní. I když ono to s tím krásně souvisí, takový ten neprobraný stav, ať už z nás leze cokoliv, tak to většinou zní jako maďarština.
1: Ano.
0: Můj kamarád, mám to zprostředkované, viděl nějaký reel, kde prý prostě někdo zjistil, že když je takový ten klasický překladač na Google, já ho teda taky občas používám, ať už z legrace nebo na vážno, tak když si tam zadáte z maďarštiny do češtiny a použijete mikrofon a vy tu maďarštinu napodobíte to, jak ji vnímáte, tak ten systém vám to prostě přeloží.
1: Tak já to chci zkusit.
0: Tak to s vámi vyzkoušej.
1: Já už mám tady nastavený, takže z maďarštiny do češtiny.
0: Takže tvoje esence je prostě maďarštiny, no.
1: Aha, počkat.
0: Zmáčeš mikrofon a namlouváš. Ta se držíš, ne?
1: Jo. Kerul, berus, mázoš, tázoš, kázoš, bázoš, ázoš.
0: Tak co?
1: Ale no tak pojďme rozjet domácí party a vezmi partu. To je super.
0: Dobře, tak jo, můžu?
1: Jo.
0: Takže moje verze. Ale ty takovou energickou máš, dobře, tak fajn. Šmekeret klakštrat, maškerera kšverleket tukudrot. Šmekeretův mistr poté zazátkoval ten nejmenší.
1: No. To je hezky, a mě
0: ty
1: to
0: ty máš ale smysl plnější,
1: počkej, přesně
0: tak, jo? Takže zkusím ještě jednou.
1: Šmekeret vilákoš, bujarákoš, kerákoš, merekul, merekul, berekul.
0: To bude šmereket, oni mají asi jako nějaké podstatné jméno, nebo vlastní jméno, co?
1: Že? Ne, tak mi to, tohle mi nepřeložilo, to už bylo moc i na překladač.
0: Musí překladač si říkat, hele holka, jako zase jako s rozumem, jo?
1: Jo, počkej, jo, to
0: tak pokud
1: srazu.
0: Ještě jedna. Šmekeret vánoš, kreškeret, lakreta, to šferete mutut.
1: To už znělo jako turečtina trošku.
0: Náhodou?
1: No.
0: Mimochodem všechno, co mi výjíždí, já jsem měl včera, jsem skládal nějaký boxík, já jsem to už zkoušel jakoby na nádraží v Praze a skládal jsem nějaký box, který potom někde odesílal, já mám takové technické věci, jo.
1: Jo, aha.
0: A teď mám v překladu tohle, co jsem řekl, a bylo třeba najít obchodní rámec, dědictví minulosti.
1: Oh.
0: Jako chápete to?
1: My mluvíme maďarsky.
0: Chápete to? Jako kam se hrabe Jiří Vimrt, jo. Takže vyzkoušejte, třeba vám to zpříjemný den. Dobré ráno, Moravo.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
7: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit. A zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
8: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: Dozvuky maratonu, moderátorského maratonu Rádia Čas, tentokrát velmi praktické pro mě tedy, protože v rámci toho, že nás tedy zásobili ve velkém, že jsme se tady opravdu jako byli, občas i krmili, doslova do písmene, tak myslím, že v lednici mám zásobu ještě acidofilního mléka, což jsou dvě slova, která teď nerad slyším, protože se z toho stala velká kauza v průběhu maratonu, ale těším se na něj. My se za chvíli tady půjdeme nakrmit i vám k snídaní dobrou chuť. Jo.
1: Já myslím, že mi tam zbyla i nějaká polévka.
0: Jo?
1: Která by měla být moje teda.
0: To byla taky kauza, ano, přesně
1: to byla
0: tak,
1: taky kauza.
0: Ano.
1: Měli jsme tady takové dvě kauzy v rámci maratonu, ale to už tak bývá, a to bylo acidofilní mléko a polévka snězená.
0: Přesně řečeno, jasně, člověk třeba říká podmáslí, kefír, i když každý se vyrábí trošku jinak, ale prostě základ je, jaký je, a mi to všechno chutná. Jenomže Bobek Nikča, která nás opečovávala úplně úžasně, tak měla trauma z toho acidofilního mléka. Ona myslela, že to je prostě něco úplně nějaký jako luxus, tak to hledala jako po všech možných. Ona totiž, já mám pocit, že myslela spíš, že to bude někde v krabici.
1: Ano. No, jinak teda Rádě tím chce tak nějak jako naznačit, že jedinou věc, která byla nejhůře k sehnání, tak si napsal Rádě.
0: Ano, přesně tak, jo. Lenča dalších 30. Ona si objednala i polívky. Měla konkrétní polívky, objednala si a měla jich tam strašně moc. Nicméně tu jedinou, kterou snědla v uvozovkách, ona to snědla teda víc, to zní divně. Ale, jakoby takhle. No, ale prostě jednou ujedla i našemu kolegovi Marťovi, ale tomu teda vrátila trojnásobně jako ta bludička.
1: Já jsem si spletla polévku a omluvila jsem se opravdu vydatně, dokonce jsem k tomu přidala ještě...
0: Ale ozval se, že? Jakoby řekl si, jako, že byla učiněno bezpráví, ano, přesně.
1: A ještě
0: tak.
1: Jsem mu k tomu přihodila naprosto geniální frgál, co jsme taky dostali tady od posluchače Boba. Takže já si myslím, že Marta na tom v podstatě, že se mu já snědla polévku jedině vydělal.
0: Ano, rozdávala z cizího. Takže, co píše Zdeňka, mám zdrávku, mimochodem dneska se vás ptáme, jestli pracujete prostě v oboru, který jste vystudovali, vyučili se. Zdeňka, mám zdrávku, pracovala jsem 3 roky v kojeneckém ústavu v Opavě, po mateřské, potom různá zaměstnání, prodavačka, práce v pekárně, do oboru už jsem se nevrátila. A ještě dotaz, zlatá věta se už nehraje? Zlatá věta se nehraje, přesně tak. Většinou jakoby to je fáze třeba 3 týdnů, ale mimochodem dostali jsme info od šéfa.
1: Že?
0: Dívej se, jak se to krásně hodí k tomu, co jsme dělali před chvílí. My jsme přece překládali maďarsky.
1: Jo.
0: Já mám pocit, že tu maďarštinu budeme ještě trénovat v dalších dnech, tak jenom ať víte.
1: Ano,
0: Pišta,
1: ano.
0: Přesně
1: jo,
0: tak.
1: Jo,
0: ano, tak,
1: čeká tak, nás. Aha. Nebojte se, vždycky se tady u nás na rádiu Čas něco děje, takže rozhodně poslouchejte dál a budeme vyhrávat, i když je v trošku jiné soutěži.
0: Takže pište, nahrávejte, co vy a vaše profese, Facebook nebo WhatsApp číslo
1: 7766 12 800.
0: Krásné pondělí.
2: Dobré ráno, Moravo.

0: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Poruba v ulici 17. listopadu poblíž fakultní nemocnice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na Zlínsku v oblasti Pozděchov. Osobní auto srazilo srnu. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Podolí ve směru na Brno. Probíhá zde úklid vozovky po dopravní nehodě. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Zdravím, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku bude tento týden pokračovat chladné podzimní počasí. Na horách se mohou objevit sněhové nebo smíšené přehánky a v noci budou teploty klesat k nule, místy i pod ní. Meteorologové proto upozorňují na první mrazíky, které se mohou objevit už v následujících dnech.
9: Morava aktuálně.
8: V Ostravě mladí lidé stále častěji omezují alkohol. V barech místo piva a panáků volí třeba nealkoholické koktejly nebo domácí limonády. Podniky na to reagují a rozšiřují nabídku nealkoholických nápojů. Mladí si chtějí užít večer s přáteli, ale druhý den být zase v pohodě. Ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci za 50 milionů korun otevřela nová náplavka a tržnice. Prostor mezi historickým mostem a silničním mostem na průtahu městem se změnil k nepoznání. Více nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
10: Vedle kompletní revitalizace tržnice, včetně nezbytného zázemí, jsou nejvýraznějším prvkem nové náplavky dřevěné pobytové schody vedoucí až k Bečvě. Vznikl zde příjemný prostor pro setkávání a posezení, který doplnili také nové stromy. Náplavky jsou pak ostrůvky vysypané kamennou drtí, které se na jaře zazelenají a rozkvetou tisíci cibulovin. V plné kráse se nám tak mezříčská náplavka

0: milujete. S dovolením dneska upravím písničkovou klasiku Ten dělá to a ten zas tohle, i když každý studoval možná něco trošku jiného. Na to se vás dneska ptáme na Rádiu Čas. Dobré ránko, vystudoval jsem automobilní školu. Vůbec nevím, že existuje.
1: Aha, taky nevím.
0: Ale zvládl bych možná tak vyměnit kola. Dělám ve fabrice jako dělník. Možná, co je automoto, nějaký technik?
1: Možná automechanik.
0: Jo, přesně automechanik. Tak, no. Hezký výraz, ale v pondělí ráno, automobilní škola. Jinak Petr, dobré ráno, obor cukrář, našel jsem se v oboru zdravotnictví, první na sanitce a teď 5 let v nemocnici, neměnil bych díky, hezký den, my taky děkujeme, Petře.
1: Evča píše, postřední jsem pracovala dlouho v kanceláři a pak jezdila služebním autem, potom už manuálně, skončila jsem po nemoci na ID, jo, na invalidním důchodu a teď už jsem v důchodu. Tak, ale to nevím, jestli teda Evička vlastně pracovala v tom, co studovala, to nenapsala. No. Pepa píše, nevím, jsem vyučený instalatér topenář, svářecký kurz byl součástí vyučení, no a od té doby s krátkými přestupy svařuju. To je krásná práce.
0: No, Hanka nám připomíná, protože si trošku naťukla i co jsi studovala ty, takovou klasiku z filmu Do chleba, čím bys chtěl být? Tkadlenou. Dobrý ráno, Leni a Rádio, já jsem dámská krejčová, ano. Nikdy jsem to nedělala, sednout za stroj je pro mě utrpení, pracuji ve firmě, která vyrábí jízdní kola. Ne protože bych musela, ale protože chci, mě to baví.
1: To je hezké, to je hezké. Já mám pocit, že tak nějak jako hodně lidí se tak jako odštrýchne od toho tématu, co studuje, protože přece jenom v té době, když je vám třeba, nevím, 15 a rozhodnout se pro to, co bude člověk dělat celý život, tak to asi jako úplně nefunguje.
0: A většinou mám tak okoukáno, že takový ti největší, ne průšvěháři, ale ranaři ze školy to dotáhli hodně daleko, protože se nestratí, umí si to vykomunikovat.
1: Ano, tak jo. Ano.
0: Takže prosím vás, pište, nahrávejte k snídaní dobrou chuť 703. Dobré ráno, Moravo.

0: Co si jsem před hodinou zaslechl u lvů, jakože nějaké jakoby pracovní nabídky nebo příležitosti, ale bohužel vás nestihl, vás bíky. Slyšela jsi, Lení?
1: Ne, vůbec.
0: Neslyšela,
1: vůbec.
0: Jo. A ty tomu nějak říkáš, že jo?
1: Já tomu říkám Milanův syndrom.
0: Syndrom Milan, přesně. Tak, jakmile začne mluvit Milan, ale všeobecně u jakéhokoliv audia, že jo, odcházíš pryč.
1: Teď už jo, ozve se zvuk a já odcházím.
0: Tak jo, takže vy naopak zůstaňte, pokud si potrpíte na čerstvé horoskopy, je 7.07, trošku dřív, protože teď jako tahle ta hodina bude takzvaně po našem přerubaná. Za chvíli si dáme víš, nevíš, podíváme se do kalendáře a kolem 7:30 by měl přijít hodně zajímavý host.
1: Ano, ano, já se na to hodně těším, protože si myslím, že i my se něco přiučíme.
0: Přesně tak, bude číst, možná hned jako jak přijde, tak uvidí, co si o něm myslíme.
1: Tak podle toho, jak dostaneme vyčiněno, ano,
0: tak,
1: ano.
0: Přesně tak, já doufám, že ne, že bude zlatý. Tak jo, zatím vám neprozradíme. Hezký nový den, Milane, co tam vidíš, Lení, můžeš se vypnout.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí by mělo proběhnout ve stejném duchu jako konec týdne minulého. Nadít se můžeme mnoha změn, zvýšené citlivosti, ale také akčnosti a z toho pramenící výbušnosti. Problémy budou především v prožívaných emocích. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci budou nuceni do nějakých změn. Kozorozi se mohou těšit na přízeň opačného pohlaví a pany by měly inklinovat k dělání pořádku v místech, kde panuje chaos. Vodnáři by měli konat s elánem a nadšením. Váhy se mohou cítit nejistě a zmateně a blíženci budou mít tendenci tlačit na pilu. Lvům se budou nabízet zajímavé pracovní možnosti. Střelci si budou užívat na poli milostném a berani mohou projevovat zvýšenou podrážděnost a výbušnost. Radci budou mít tendenci vidět vše temněji. Štíři mohou zažívat takový línější den a ryby budou objevovat nová místa nebo se budou věnovat novému poznání. Hvězdné pondělí. Rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

0: nevíš.
1: Už?
2: No tak tomu se říká šoková terapie, ale to pozor, to uteklo i mně. Nicméně ano, za chvilku se podíváme do kalendáře, trošku odlehčeně. Dneska dřív, protože, jak už jsme slibovali, kolem 7:30 by měl dorazit vzácný host. Nicméně velmi vzácný host a náš kolega je i Martin Fabík, aktuálně ve studiu Rádia Čas. Ahoj.
1: Je potřeba mu zapnout mikrofon.
2: Ahoj. Tak snad využiješ co nejvíc. Marťo,
3: ano.
2: Ty jsi jako ještě na startu své profesní dráhy, ale nicméně, tak dobře, zeptáme se. Teď to, co děláš, máš vystudováno a podobně?
3: Ano, mám to vystudováno. Mám mediální studia.
2: No vlastně jo. No jasně, jo. Mě
3: učil vlastně náš ředitel Marťas, takže...
1: A jo. Takže ty jsi vlastně jediný, kdo na to má školu tady.
2: Ano, přesně tak, no.
1: No jo, no my ne totiž.
3: A tak vy na to máte srdce, to je důležité.
1: Tak, to je pravda.
2: Já si myslím, že to je důležitější, velké. Ale u tebe se spojilo obojí naštěstí, takže...
3: Děkuji.
2: Ne, mění se.
3: Neboj
2: to budu
3: se.
2: Říkat pořád, no. Takže jo, prosím vás, na to jsme se dneska ptali, podíváme se do kalendáře, psal jsem ve vlaku, takže prosím vás, omluvte mě, pokud budu občas mžourat a podobně. Úvodu se nebojte, v roce 1576 Rudolf II., král český a uherský, nastoupil na trůn po smrti svého otce. Rudolf II., známá postava. Uh-huh. Asi jeho nejslavnější obraz je portrét nazvaný Vertumnus. Čím je ten portrét specifický?
3: Vertumnus?
1: Takový netypický... Není z ovoce ten jeho obličej?
2: Je to přesně tak? Ano,
3: Přibrič
2: ano.
1: Ano, už tak jmenuje.
2: No, samotný Vertumnus byl římský bůh koho čeho? Tam vám nebudu dávat nápovědy, ale zkuste
3: koho
2: si to
3: čeho?
2: Tak nějak jako...
1: Tak asi nějakého jídla, když je celý z ovoce.
2: Tak zkus to popsat.
1: Tak jídla. Ovocných stromů.
2: Mimo jiné, ano, i růstu ovocných rostlin, přesně tak, zahrát změny a ročních období, takže taky uznám, takže... Víš, Martio, nezapomeň, že jsem ti dával mikrofon nahoru.
3: Jo, já jsem tak, ano.
2: Ve 45. A pozor, mimochodem, jak jsem to psal včera,
3: ano.
2: Já dokonce nevím, jestli jste ten nebyli oba. Já mám fakt deja vu. Na spoustu otázek už jsem se ptal.
1: No.
2: Ve 45. se Loutkové divadlo z Pejbla a Hurvínka přestěhovalo z Plzně do Prahy. Tak znovu, kdo byl jeho duchovním otcem?
3: Duchovním otcem?
2: Ano, no prostě kdo založil divadlo z Pejbla a Hurvínka, první hlas vlastně z Pejbla a Hurvínka. Ne, nepředvádět.
1: S Skupa?
2: Josef Skupa, přesně tak. Která postavička vznikla dřív a o kolik je mladší ta druhá?
1: Z Pejbla je první. První byl z Pejbla.
3: Z Pejbla. Otec byl první.
2: Tak Marče, o kolik je mladší teda Hurvínek?
3: O 52 let.
2: Mhm. Lení?
1: Protože jak mladší, jako o 52 let?
3: Nevím, tak mi to napadlo.
1: Ne, to tak, a tak to bys...
2: Že 52 jenom tam na jevišti jako vyčarovali mu Spable a potom řekli, no tak mu dáme Hurvínka.
1: Tak mu dáme Hurvínka.
2: Nebo se někde ukutal Spable za co?
3: 12.
1: Ne, já bych řekla, že tam je krátká doba. Tam to bude třeba, nevím,
2: třeba
1: rok.
2: 6. Třeba 6, to jsem zatleskal tomu, že už to chci mít za sebou. A znovu, ještě tato tématika, která herečka a dabérka, byla to manželka Miloše Kiršnera, to je moje dětství, jo, tyhle ty hlasy. Byla svého času hlasem jak Máničky, Bábinky, tak i Lízy Simpsonové.
1: Paní Štáchová byla až později, že? Nebo jo?
2: Ne, je to paní Štáchová.
1: Paní Štáchová, Helena Štáchová.
2: Měl jsem tam i Helenu Fibingerovou, jako kdyby. Tak jo, v roce 1810, taky jsem se ptal, se konal první, tehdy ještě v září, první Oktoberfest, oni se přesunuli až později na říjen, nebo vlastně na září, takhle, a to je to jedno prostě, to bylo v říjnu a potom na září, tak proč vlastně vznikl Oktoberfest, nebo co se tehdy v tom roce 1810 dělo?
1: Já to nevím, tak asi bylo hodně piva, nebo hodně chmele.
3: To jsem chtěl taky říct, no, to pivo, no.
1: No tak a máš možnosti?
3: Velká chmelová úroda, tak bych to
1: slyšel. Velká chmelová
2: party. Buď to se slavila svatba, nebo město mělo výročí, nebo otevřeli první pivovar ve městě, anebo se narodil následník trůnu.
3: Ten pivovar, dáme to pivo.
2: No.
1: Tak se narodil následník trůnu.
2: Tak za rok, až se budu ptát, prosím vás, ne, byla to oslava svatby korunního prince Ludvíka, ten byl tak hotový, že se zval celé město.
1: Aha.
2: A pak to jenom přesunuli na září kvůli jakoby trošku lepšímu počasí. Rio de Janeiro, 1931, slavnostně odhalili sochu Krista Spasitele, dnes jeden ze symbolů města. Tak jak může být vysoká? Prosím vás, dejte to i s podstavcem, protože součástí je podstavec, jo?
1: No.
2: Mě teď jenom zajímá, jako jak byste měli vyhlídky, kdybyste to dělali vy, vlastně, jo? Takže...
3: 33 metrů.
1: To je málo, to je strašně velká.
3: Jo?
1: To je podle
3: tak 52, mě má... zůstanu těch 52.
2: Mm-hmm.
1: Já myslím, že to má i jako 100-200 metrů, ne? 300 bych řekla.
3: To je moc. To je moc. Podle mě 101, když
2: tak
3: už. Jo.
2: Tak jsem si vzpomněl na svého Usaina Bolta, Lenkolíčková. Marťa byl jednu chvíli blíž, takže malé to. Podstavec má kolem 7-8 metrů a socha kolem 30. Takže
1: oho,
2: suma sumárum 37-38.
1: No, to je takový diblík jenom.
2: Tak.
0: No, už jsem to věděl.
1: Takový diblík.
2: Ne, už byl dávno překonán, že jo. No, některé jako sochy svatý už jsou mnohem, myslím, že i v Polsku mají obraz, že jo. No a dneska má 58 tento muž. Nejenom skvělý herec, ale taky výborný zpěvák. To jsi viděla někde, nebo to jsi hned poznala?
1: Hned jsem to poznala, protože tohle je z Největšího showmana a já miluju Největšího showmana. Boží.
2: Dlouhý potlesk, ano, dneska si ho zasloužíte i za to, jak děkujeme. Jsem to krásně připravil, ale je to nudio, no, když víte, nebo přesně no. Řečeno, když Lenča, Marti, byl jste
3: tady,
2: jo?
3: Jo, jsem tady, ano, jsem tady pořád, stojím tady, přesně.
1: To je tak, když má někdo vystudovaná mediální studia.
2: Tak jo.
3: Ale hlas mi šípem.
2: V pohodě, princezna špatně spala, takže ona má takovou jako jedovatou a podobně. Marti, tak ještě jednou řekni to svou nejčastější větu a my ti popřejeme krásnou směnu.
3: Děkuju vám za víš, nevíš, nebo?
2: To nejčastější dneska. To jsem chtěl říct
3: to
2: taky.
3: To jsem chtěl říct taky, ano.
2: Dobré ráno, Moravo. Hity, které milujete.

0: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
1: No jasně, s MND to jde.
0: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
10: Vstávej z postele. Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
11: Krásný den, 12. říjnový, Marcel v kalendáři, přesný čas 7:24. Rádio Čas, Lenice
12: Nového. Krásné ráno, no je to úplně ňuňánkové. Podíváme se na kočičky, protože v Japonsku teďka, když si budeš adoptovat kočičku, tak ona to musí stvrdit svojí tlapkou, taková hláska, že ti dá jako podpis na ten adopční list. Tak to je takové ňuňové.
11: Takže nejdou tou moderní cestou 21. století, že by jí hned nasazovali čip, ale prostě potřebují jakoby ten podpis.
12: Jo.
11: Hele, zvláštní, zrovna včera jsem se na tebe vzpomněl a dokonce se na to ptal i kamarád Marťa, protože jsme si pouštěli asi 3, 4 nebo 5 videí, ve kterých jsme se přesvědčili, proč kočičky jako nechceme. Jsou to taková ta slavná videa, jak kočičky zhazují cíleně ze stolu věci tou tlapičkou, potom jak útočí na děti nebo na své majitele, během toho, jak je mazlí, jo. Nicméně ani jednou tam teda nebyla Sphinx, to se musí nechat, jo, takže jo, oni většinou mají opravdu tu psí povahu a podobně, ale vzpomněl jsem si na tebe, no.
12: Ne, kocourci jsou úplně v pohodě, ale jako jo, taky už jsem zažila kočičku, která dělala hodně na skvály a to úplně není.
11: To znamená, že to musí být na té úřední listině, protože jako co si budeme povídat, ne všechny kočičky máme doma oficiálně, že?
12: Jo, jako oni tady píšou, že nejde o žádnou povinnou součást adopce, ale o krásnou památku na den, kdy kočka oficiálně začíná svůj nový život se svou rodinou. A je to na tom, protože ty, když adoptuješ kočičku třeba z útulku, tak ona má ten adopční list, ona má tu adopční listinu, víš? Uh-huh. Takže jako na tom je podpis a taky tlapka kočičky.
11: Jo, vlastně to jsou adoptivní kočičky.
12: Adoptivní, tak. Říct, ne, když najdeš na ulici nějaké kotě, tak ho nemusíš obtiskávat.
11: To je prostě packu na to.
12: Packu
11: asi
12: na
11: tak,
12: to,
11: jo.
12: Tak.
11: To se nám líbí. Dobré nápady, jen houšť do České republiky, mimochodem kdykoliv i online na cazradio.cz a za chvíli už vzácný host.
13: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Já mám rád, když to zacvakne a není to plánované, protože teď už to asi můžeme prozradit. Za chvíli bude ve studiu Rádia Čas naším hostem lektor Petr Vojnar, kterého ale znáte i z mediálního světa a podobně. A u něho se taky vlastně ten pracovní svět trošku proměnil a právě my se vás dneska na to ptáme.
1: Jestli děláte to, co jste vystudovali, jestli jste zůstali v oboru, klidně pište na náš WhatsApp na 7766 12 800, anebo taky na Facebook.
0: To je škoda teda, Jarda píše, krásné pondělí ráno, já vystudoval zlatníka, ale díky různým okolnostem se nakonec skončil na dlouhá léta v telekomunikacích.
1: Ivča píše, nezůstala jsem, jsem vystudovaná všeobecná zdravotní sestra s maturitou, ale pracuji jako kosmetička.
0: A zkusíme tady, dobré ráno přeju, jako vyučená prodavačka jsem tuhle profesi dělala snad jenom rok. Teď pracuji jako cyklotechnik, píše Zuzka. Nikdy bych nevěřila, že jako žena mě tahle práce bude maximálně naplňovat. Různorodá, ale hlavně si myslím, že nejdůležitější je být v práci spokojená, mít skvělý kolektiv a šéfa, a to já mám a jsem za to nesmírně vděčná.
1: To je krásné, krásné. Tak jo, pište dál, jestli jste zůstali to u toho, co jste vystudovali. No a my už se těšíme na milého hosta, který nás tak trošku zase zaučí, co se týká komunikace.
0: Mimochodem, kdyby vám něco cinklo, nějaká otázka, tak WhatsApp číslo, jak už znáte, 7766 12 800.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové krásné ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, to je jasné, a my jsme tady avizovali už dlouho dopředu, že budeme mít v 7.30 vzácného hosta a máme ho v 7.36, mám radost. Naším milým hostem je Petr Vojnar, ahoj.
1: Ahoj, zdravím hlavně posluchače.
0: Já teda jako neříkám úplně co, protože jsme si říkali, že se budeme bavit o komunikaci, tak kdybys mi mohl popsat teda v jedné větě, čím ty tedy teď jsi v podstatě, protože já tě znám trošku v jiné roli.
1: No jasně. Já jsem mentor komunikačních dovedností, specialista na komunikační dovednosti. Takový to gro toho, co já dělám, tak je učím lidi komunikovat tak, aby dosáhli toho, čeho chtějí, co nejrychleji, co nejefektivněji a v co největším možným množství.
2: A propos, nám se to krásně sešlo, teď jsme to s Lenčou říkali i mimo záznam, vlastně přímo na záznam do mikrofonu, ještě než jsi přišel. Dneska se našich posluchačů ptáme, jestli dělají to, co mají vystudováno nebo se vyučili, takže sešel si hodně z cesty v tomhle směru, jakoby ta tvá profesní, jasně, že část jí známe, teď už nějaký čas děláš tohle, ale vlastně čím bys byl, kdyby opravdu si byl ten Petr z té, dejme tomu, střední nebo vysoké?
1: No já jsem studoval první soukromou obchodně ekonomicko-podnikatelskou školu, takže ve svý podstatě ani ne, takže dělám to, že podnikám a mám za to peníze, takže ekonomika.
0: Jak jsi se rozhodl dělat zrovna tenhle obor? Já vím, že ty jsi k tomu měl blízko, přece jenom k té komunikaci, protože pocházíš taky z rádiového prostředí, že, jako moderátor. Tak kde přišel ten překlik a řekl jsi, hele, já to ty lidi budu prostě učit?
1: Ono to přišlo přirozeně, že když mi bylo nějakých 35, tak za mnou začali chodit lidi, hele, mohl bys mi poradit na to a na to, čeká mě to a to, ty umíš mluvit, jsi na pódiu v pohodě, mě čeká vystoupení, nebo já nevím, přednáška někde, nemohl bys mi dát nějaký rady. Zjistil jsem, že mi to jde, že to lidem pomáhá, no a tak pak jsem zjistil, že by mi za to mohli dávat ty peníze a pak jsem z toho udělal nějaký záměr podnikatelský a před těma 5 rokama, když byl covid, tak jsem tomu dal opravdovou strukturu akademie a najednou jsem zjistil, že to je velice jako dobrý zaměstnání, nejenom, že to pomáhá, ale taky, že je o to zájem a tím pádem, že to vydělává peníze a co si budem, mám rodinu, 2 děti, no tak člověk chce mít určitý jistoty a tady si to řídím vyloženě sám.
2: Sebeakademie.cz, kdyby chtěl někdo pohledat.
1: To je Seba. To. Seba.
2: Dívej se.
1: Seba.
2: A já jsem to dokonce kopíroval.
1: Sebacademie.cz, ano. Je to podle mýho dítěte.
2: Teď už to nezapomenu.
1: Původně ano. To bylo pojmenované podle Sebastiána a pak jsem zjistil, že tam je hezká přesmyčka Akademie sebevědomého řečníka.
2: I když ono by to dávalo logiku, to Sebeakademie.
1: Ano, taky.
2: Každý nás potřebujeme. Takže omluva veliká, mimochodem, ty už to tady párkrát načal a mi se to hodně líbí. Vždycky se zná svou cenu, nebo k tomu člověk musí dospět, aby, protože ty říkáš, a beru za to peníze. Jo, a říkáš to, ani nemrkneš, takže já to dodnes neumím, tak se právě ptám.
1: Je to výměna hodnot. Je to hodnota za hodnotu. Já dávám lidem nějaký know-how nebo nějaký znalosti, který jim změní, zlepší život a za to bych zase já rád měl lepší ten můj život. Takže ano, umět si říct o peníze, umět se dobře ocenit je taky neocenitelnou dovedností v rámci komunikace. Takže i to třeba lidi učím, protože málo kdo si umí říct o peníze a už vůbec ne o, teď tady dávám ty uvozovky vzdušný, o velký peníze. On si každý myslí, že říct si o peníze, které jsou větší než já nevím pár tisíc, je nehoráznost nebo drzost. Není to tak. Ono obráceně dokonce to funguje tak, že čím jsi dražší, tím máš víc zájmu.
0: No, tak to bychom se měli něco přiučit, Ráďo.
2: Petr dneska natáčí, mimochodem ještě to zmíníme, ale dneska v podvečer, pokud se nepletu, podcast Energiemi s naším šéfem Martinem Rieglerem, takže nazbíráme ještě nějaké informace a potom se za Marťou zítra stavíme. Mimochodem, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, WhatsApp číslo 776612800, Petr rád odpoví.

0: Můžu reparát?
1: Můžeš.
0: Sebaakademie.cz, Sebaakademie, a mimochodem je to podle syna, je to podle syna. I když to sebe pořád jako, ale aby tam nebyla nějaká odnož časem, Petře.
2: Je to jo? Seberozvoj. Jo, může být taková podakademička, která bude Sebaakademie.
1: Jinak Petr Vojnár, milý host u nás ve studiu Rádia Čas. A já bych do toho řízla rovnou, protože jsme se tady bavili mimo záznam a já myslím, že by si to zasloužilo, ten čas on air. A to je, jak si říct o peníze, protože to je prý to nejčastější, s čím za tebou lidé chodí.
2: Jo, je to jedna z těch nejčastějších takových poptávek od těch obyčejných zaměstnanců, myšleno ne od firem, ty to samozřejmě zase nerady slyšej, když učím jejich zaměstnance, jak si přijít říct o zvýšení platu. Jo, je to samozřejmě logický, lidi chtějí víc peněz a neví, jak si o ně mají říct, tak jim radím. Největší chyba, kterou dělají lidi, když za prvý špatně se na to připraví, za druhý většinou toho šéfa přepadnou, takže on se samozřejmě automaticky brání, a za třetí většinou argumentují minulostí, což je ta největší chyba. Ty musíš přijít a argumentovat, když už teda použijem tohle slovo, budoucností. Nemůžeš říct, hele šéfe, podívej se, jak jsem tady dlouho, co jsem všechno udělal, vždycky jsem byl k dispozici, zavoláš mi v sobotu, já to zvednu, a šéf si říká, no dobrý, tak za to už jsem ti zaplatil, tak co chceš po mně, jo? Takže musíš jako fakt přijít a říct, hele, šéfe, co můžu udělat pro to, aby jsme mohli třeba se bavit o 10-15% zvýšení platu, co musím udělat pro to, nebo co můžu udělat pro to, abych byl tady důležitou součástí budoucnosti firmy, jo? Nebo mám tady projekt, mám tady nápad, mám tady myšlenku. Mm-hmm. Nikdy ne, prosím vás, minulostí. To je to nejhorší, co můžete udělat.
0: Co je to FOMO?
2: FOMO, fear of missing out, to znamená strach ze ztráty. Když člověk má pocit, že má tu svoji hodnotu, tak je to naprosto etická součást vyjednávání nebo mluvení o, prostě dát najevo, že pokud se nedomluvíme, tak si budu muset nebo chtít, nebo prostě chci, abyste mě ohodnotili tak, jak já mám pocit, že je férový, a pokud ne, tak já půjdu někam jinam. Znamená, nebát se samozřejmě jít s tou kůží na trh, a je tam samozřejmě riziko, že ti může šéf říct tak papa, tak se měj hezky, ale zase na druhou stranu, pokud si tě neváží v práci natolik, že by byli ochotní s tebou minimálně aspoň jednat o tom, když přinášíš nějakou nadstavbovou hodnotu, tak zase já říkám, běžte pryč. Hele, lidi se bojí měnit zaměstnání, ale zase, když se podíváš do světa, tam mění lidi zaměstnání třeba co 7-8 let.
0: Mm-hmm. Mimochodem, když tedy šéf řekne ne, no tak běž, tak já jdu dál a hledám to nové zaměstnání, asi už mám nějakou zkušenost, nicméně kdo ne. To je asi taky hodně podstatné, takové ty úvodní vstupní pohovory a podobně. Mě třeba hodně zajímá třeba i řeč těla, protože mm-hmm. ta asi taky dělá hodně. Něco málo k tomu.
2: Hele, řeč těla, body language. Vezmi si, že my tady jako ty soubory buněk, který tady teď naproti sobě stojí, tak mají nějakou historii, mají nějakou zkušenost v tom DNA, v tom genomu, a nějakých 1 950 000 let ty naši předkové, ty naše soubory buněk spolu komunikovali jenom a jenom řečí těla. To znamená, že my máme řeč těla docela dost zažranou pod kůží, a druhá strana jí dokáže číst v rámci takzvaný mentální zkratky. Znamená, když se nějak zatváříš, tak já nemusím moc přemýšlet nad tím, co asi, já prostě vím, a to je ono. Takže řeč těla je hrozně důležitá v tom, že funguje podvědomě na tu druhou stranu. Znamená, když se budeš tvářit, já vždycky říkám, když začínám třeba moderování nebo nějakou přednášku nebo školení, tak říkám, jakmile se lidi změní z lidí v publikum, tak z tohohle máš tohle. No, teď ukazuju úsměv a takový ten tupej výraz jako tak, a teď se předveď. No a člověk, který není úplně statečný nebo zkušený, tak si myslí, že to znamená něco negativního, a tím pádem znervózní, a tím pádem mu to nejde. Proto lidi nenávidějí něco, čemu se říká public speaking, veřejný vystoupení. Takže řeč těla je hrozně důležitá, protože ona je vlastně na první dobrou jakoby ten komunikátor podvědomý, a ty tím dokážeš strašně moc buď otevřít, nebo zavřít. Takže kdybych vám mohl dát jenom jednu jedinou radu dneska ráno, kterou zlepšíte svůj život o 10%, tak je usmívejte se.
1: No, jo, a my se usmíváme mimochodem.
0: Ne, já když se soustředím, tak jsem vážný.
2: No, to je blbý, tomu se říká normálně RBF, resting bitch face, to znamená, že ti, no, tomu se tak říká, to je přímo terminus technicus.
1: Já taky,
2: já když přemýšlím, tak si mě lidi vyhejbají, protože mají pocit, že jsem naštvaný.
1: Ano,
2: ale
1: já
2: ono
1: taky.
2: Ale ono to tak není. No jo, jenom že to ta druhá strana neví. Ona si prostě myslí, že jsi naštvaný. No. Nebo že ti není dobře, nebo že nejseš naladěný. A to je špatně. Hmm. A to člověk musí pořád myslet. Speciálně pokud má to rybovko, jako třeba mám já.
1: Mimochodem, naše výrazy můžete vidět taky na televizi Relax, protože tam ranní káva s Rádiem Čas je a přenášíme tam i rozhovor s Petrem Vojnarem, se kterým se za chvilku na Rádiu Čas budeme ještě povídat.
0: Za 10 minut 8.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
8: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax.
9: Radim Alenka. Radim Alenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Velmi zajímavé povídání s Petrem Vojnarem na rádiu Čas a taky na televizi Relais, kde právě můžete vidět spoustu úsměvů. Nejsem si jistá, jestli na rádiové straně byl úplně upřímný, anebo to byl takový ten zrcadlící, že se má usmívat, aby se na něho svět usmíval také.
1: Ne, to bylo v rámci hry, protože jsme si povídali i mimo záznam. Petře, jdeš vidět nejenom tady a budeš vidět na televizi Relax, nicméně koukali jsme i na pár zajímavých videí na v sociálních sítích. Takhle, v dnešní době pořád podstatná záležitost i toho, jak být třeba viděn, aby se nás prostě ten národ všiml?
2: Nejdůležitější přímo, protože bychom tady si dali takovou mapu té komunikace, tak úplně na tom prvním místě té komunikace je něco, čemu se říká pověst, nebo dneska se tomu říká brand. Jo, a ten brand dneska uděláš nejlíp, nejrychleji, nejkonzistentněji, tak, jak ty potřebuješ, jak chceš, v jakýmkoliv objemu na sociálních sítích. Takže já, když jsem otevíral akademii před těma 5 rokama, tak jsem věděl, že ten nejrychlejší model, jak se dostat lidem pod kůži a říct jim, hele, já tady jsem, hele, já mám pro vás něco, co pro vás může být zajímavý a výhodný, byly sociální sítě, takže my máme, nebo já mám jako Petr Vojnar dneska jako velmi silný sociální sítě, mám nějakou 250 000 komunitu, která mi právě generuje to, že lidi ví, že něco pro ně můžu mít a tím pádem si kupujou ty produkty nebo zajímají se o ty služby. A je to celý postavený na tom hodnotném kontentu, znamená dávat zdarma lidem hodnotu. Rady, tipy, návody, když se podíváte na můj Instagram, tak tam je dneska 1450 reelsů, který jsou všechny, mají nějakou jako hodnotnou informaci. Takže tam si můžeš během jednoho dne nakoupit, opravdu si dovolím tvrdit, know-how za 100 000, možná miliony. Zdarma.
1: Většinou, nebo takhle, jako když jsme byli ještě děti, tak nás to učili o ohni, dobrý sluha, špatný pán. Teď jsme v 21. století a fenomén AI. Pokud se nepletu, ty koukáš z obou stran na AI, takže plusy, mínusy podle tebe.
2: Hele, já jsem velký uživatel a takzvaný heavy user AI, miluju AI, používám ji každý den. Vlastně poprvé v životě můžu opravdu být čímkoliv chci a kdy chci, což je obrovská výhoda. Na druhou stranu je to neřízená střela, který už dneska ani ty, co ji vymysleli, neví pořádně, co dělají. Já srovnávám teď tu dobu, kterou prožíváme, úplně s tím, jako když lidi vynalezli v uvozovkách, našli oheň. To znamená, že my prožíváme úplně stejný zlom existenční, akorát, že na ten oheň se ta společnost adaptovala desítky, stovky, tisíce let. My se tady posouváme mílovými kroky ob 14 dnů. To znamená, to, co před měsícem bylo nemyslitelné, je dneska naprostý standard k využití. Takže já říkám jedno, nevyřešíme to, pojďme to pozorovat, dopadne to určitě dobře, akorát to zatím vypadá, že bez nás.
0: Tak to nevím, jestli je úplně pozitivní.
1: Ale hlavně úsměv, úsměvem.
0: Každopádně pojďme ještě k tvojí práci, protože to možná, nevím, jestli zaznělo úplně přesně, že na tebe se může obrátit vlastně kdokoliv. Ať už jsem člověk z ulice, ať už jsem firma, ať už řeším cokoliv, je to vlastně jedno. Jsi tak nějak pro všechny.
1: A pokud má našetřeno?
2: Pokud má nějakou tu korunu, ale zase jo, když si jdeš koupit dobrý boty, dobrou bundu, nevím, dobrý parfém, tak taky musíš trošičku šáhnout do kapsy, protože je tam na druhé straně nějaká hodnota, která je fair za tu cenu, kterou za to dáváš. A je to opravdu, není to v té ceně, v tom číslíčku, je to v tom, jestli v tom vidíš hodnotu nebo ne. A je to tak, já vlastně pracuju pro kohokoliv, kdo potřebuje, a to nejenom, pozor, já nejsem jenom, že bych byl jako nějak strašně drahý, já mám i otevřený workshopy, který stojí pár tisíc, může na ně přijít kdokoliv, je to normálně prostě veřejně vyhlášený termín. Takže proto jsem i v Ostravě, protože tady mám vlastně 2 firmy dneska a zítra, školím obchodníky jejich, takže můžou to být firemní školení, ať pro obchodníky, nebo třeba manažerský týmy, vedoucí týmy, prodejce, nebo právě, jak si říkal, one to one takzvaně, já dělám osobní mentoringy, pracuju s lidma, ať offline nebo online, takže může kdokoliv, odkudkoliv, mám i lidi v Americe, s kterýma pracuju, nebo v Kanadě, v Austrálii, děláme online třeba retoriku, protože potřebujou nebo chtějí líp mluvit, takže jsem dostupný vlastně jakýmkoliv způsobem a hlavně lidi mi vůbec nemusí platit. Stačí, když budou opravdu na těch mých sociálních sítích, ať je to YouTube, Instagram, Facebook, je to jedno, a můžou každý den dostat svoji dávku jako kvalitní hodnoty, kterou můžou okamžitě využít a fakt jim to pomůže.
1: Prostě pokud chcete zainvestovat do sebe, to je to nejpodstatnější. Přesně. Lektor Petr Vojnar ve studiu Rádia Čas, možná poslední otázka, která mi tak napadla, protože ty jsi tak jako balíček toho a nemůžu se nezeptat na současný fenomén, nevím, jestli znáš nebo ne. Petře Vojnare, byl bys dobrý zrádce?
2: Hele, já zrovna dělám podcast na zrádce. Když se podíváš na YouTube, tak my tam s kamarádem rozebíráme každý ten díl.
0: Aha.
2: Právě já víceméně z pohledu řeči těla, on taky z pohledu marketingu. A já si myslím, že bych byl dobrý zrádce, protože takhle, samozřejmě je to nějaký moment, který tě semele, protože jsi v nějakém uzavřeném prostředí, kde samozřejmě jsi ovlivnitelný, ale já jsem přesvědčený o tom, že bych věděl, jak na to. Akorát samozřejmě nemáš to jenom ve svých rukách. Prostě když se lidi rozhodnou, že tam nebudeš, tak tam nebudeš. Ale tím, že to pozoruju, tím, že to vlastně hodnotím a komentuju, tak vidím ty chyby, vidím, co by se dalo dělat, samozřejmě vidím zase to, co je sestříhaný, jo. Ale z toho, co vidím, tak si myslím, že bych byl dobrý zrádce.
0: No a to znamená, že jsi fanoušek, tak máš nakoukané všechny tři řady, nebo jsi začal až teď?
2: Hele, začal jsem až teď, já se totiž přiznám, že ty první dvě řady jsem prostě nestíhal, neměl jsem na to čas, já jsem toho měl dost hodně a teď jsem si na to vyloženě udělal čas a abych si na to musel udělat čas, tak jsem se právě rozhodl, že budu dělat ty videa na to, protože jsem to hrozně dlouho sledoval, navíc Vojta Kotek, Markus Kruk jsou moji kamarádi, takže jsem obdivoval to, co dělají, protože to dělají fenomenálně, tak jsem říkal, hele, já toho chci být součástí aspoň tímhletím způsobem, tak vydáváme každý pondělí. Vlastně dneska vyjde nový díl, to znamená od toho.

0: malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
0: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. Na Zlínsku na silnici v oblasti Holešov havarovalo tady osobní auto. Počítejte s omezením a pozornost mějte stále na dálnici D1 v oblasti Podolí ve směru na Brno. Stala se tady dopravní nehoda nákladního a osobního auta. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Na Slovensku roste počet případů, kdy medvědi napadají lidi. Vznikla proto nová internetová příručka s názvem Medvědí řidičák, která radí, jak se šelmám vyhnout a jak se zachovat při nečekaném setkání v lese. Lidé si mohou své znalosti ověřit také v jednoduchých testech. Cílem je předcházet nebezpečným střetům a zvýšit bezpečnost při pobytu v přírodě.
11: Morava aktuálně.
10: V Ostravě se velkému zájmu těšila výstava exotických ježků. Na Černé louce si je návštěvníci mohli prohlédnout a dokonce i pohladit. Největší radost měly hlavně děti, které tyto malé zvířata viděly úplně poprvé. Zájem o chov exotických ježků v Česku postupně roste. Otrokovice na Zlínsku pokračují v instalaci solárních světelných prvků. Oblíbená trasa podél řeky Moravy směrem na Napajedla tak bude pro cyklisty i pěší po setmění zase o něco bezpečnější. Více podrobností dodává mluvčí města Lenka Vaculová.
12: Solární knoflíky se během dne nabíjejí a po setmění se automaticky rozsvěcují. Zvýrazňují vedení stezky a usnadňují pohyb v místech bez veřejného osvětlení. Nejde o plošné nasvícení okolí, ale o orientaci. Prvky, které pomáhají uživatelům lépe sledovat trasu za tmy. Nová etapa navazuje na předchozí instalace na trávníkách podél Dřevnice a na trase mezi poliklinikou a podjezdem pod železniční tratí.
11: Rádio Čas, sport.
10: A třineští hokejisté poprvé v nové sezóně prohráli. Na ledě Pardubic padli 5-4 po prodloužení, když o výhře domácích rozhodli.

0: Oceláři tak přišli o svou dosavadní neporazitelnost v extralize. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 5 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Krásné ráno, ladíte Rádio Čas, dobré ráno, Moravo, 8 hodin 7 minut k tomu. A co je dneska za den? Pondělí, 12. října.
3: Vystudovala jsem obor, hned pochopíte, o čem si dneska povídáme, provoz služeb, nějaká kuchařinka, švadlena, účetní a mám úklidovou firmu. Takže Max, to žehlení se mi připomene ze školy, to je naše věrná posluchačka. Počkejte, a na co reagovala Eva, protože teď napsala a tady má audio zprávu, tak mě jenom zajímá, jestli je to k tématu.
4: Ahoj, tak já jsem vystudovala obor a teď přemýšlím, vlastně v žádném tom odvětví toho oboru jsem nikdy práci neměla.
3: Aha.
4: Takže nepracuji v tom, co jsem vystudovala. A častečně mi to vůbec ani nevadí, protože jsem se našla v něčem jiném. Ahoj!
3: Mimochodem, Evu většinou slýcháváme z auta, jak se přesouvá ze zakázky na zakázku, tak teď už je buď to na místě, nebo ještě u sebe doma v kanclíku a podobně. A mi to teda přijde jakoby mít takhle úklidovou firmu, která má ještě jméno, protože to musíš mít recenze, že jo, aby jako si to nacházeli dál. To je klobouček, to zase nemá každý. No.
2: Skvělý. Jinak Boženka píše ano, že zůstala v tom oboru. Pracovala jsem jako zubní laborantka od maturity do důchodu. Měla jsem svou práci moc ráda. Tak to je krásné. To je to nejlepší. Když děláte něco, co vás baví a co máte fakt rádi.
3: Takže pište, nahrávejte. WhatsApp číslo, kdyby něco, 7766 12 800. Měli jsme hosta, takže už jsme přetekli, jo, 809, Lenka Radim a dobré ráno, Moravo.

0: My v kalendáři Marcel, to jsme dlouho neříkali, 8 hodin a 13 minut, k tomu to je aktuální čas.
1: Nový den, nový týden, ještě do zvuky víkendu, vlastně ještě jednu aktualitu, teda takhle, jsou různé fenomény, kromě zrádců s nám rozjeli Stardance, tu hlavní informaci si zaslechla, že jo?
0: Zaslechla, ale neviděla jsem první díl, to jsem nestihla.
1: Přesně tak.
0: Takže Petra Nesvačilová,
1: přesně tak, nejdřív to vypadalo jako, že se pokusí, ale nakonec teda oficiálně ještě před prvním kolem řekla, ona to musí vzdát, tam to není prostě, protože by s Ortezou se tancovat nedá, nicméně máma koukala a jako říká, že to rozloučení, protože Petra chtěla osobně v přímém přenosu se poděkovat všem, včetně svého kolegy tanečníka, tak prý to bylo hodně dojemné. Takže vlastně 9 párů a uvidíme, máma už mi května tě popisovala, kdo, jak a co.
0: Já mám pocit, že ona se šupla při generální zkoušce, že? No, z toho to někam prostě do díry na kameru.
1: To na sejří takzvaně.
0: A to teda fakt, ty tréninky všecko a při tom hlavním večeru, že? Ale uvidíme, někdy se stává, že když se to stane takhle jako opravdu, že člověk za to nemůže a je to v takovémhle eiforu, tak někdy se stává, že ten člověk potom vrátí, třeba po roce, po dvou a dají mu tam čestné místo, že
1: jako
0: se může vrátit.
1: Pomyslnou zlatou kartu,
0: no,
1: přesně
0: takže
1: tak,
0: uvidíme.
1: Že může.
0: Uvidíme.
1: A uvidíme, jestli tentokrát, mám pocit, že jsme to v jednom z rozhovorů během moderátorského maratonu načali taky, jestli tentokrát se budou hodnotit výkony anebo sympatie. To mě zajímá. Tak počkáme si dál. Nicméně víme, že čekáte třetí kolo horoskopu s datem 12.10. a Milan Gilnár v plné polní.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí by mělo proběhnout ve stejném duchu jako konec týdne minulého. Nadít se můžeme mnoha změn, zvýšené citlivosti, ale také akčnosti a z toho pramenící výbušnosti. Problémy budou především v prožívaných emocích. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci budou nuceni do nějakých změn. Kozorozi se mohou těšit na přízeň opačného pohlaví, a pany by měly inklinovat k dělání pořádku v místech, kde panuje chaos. Vodnáři by měli konat s elánem a nadšením. Váhy se mohou cítit nejistě a zmateně a blíženci budou mít tendenci tlačit na pilu. Lvům se budou nabízet zajímavé pracovní možnosti. Střelci si budou užívat na poli milostném a berani mohou projevovat zvýšenou podrážděnost a výbušnost. Radci budou mít tendenci vidět vše temněji. Štíři mohou zažívat takový línější den a ryby budou objevovat nová místa nebo se budou věnovat novému poznání. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.

0: 8 hodin 20 minut. Lenča, Radim, Rádio Čas a vám hodně sil a energie do nového dne, jenom dne, ale taky týdne. Leni, co je nového?
1: No, mně se teď hodně líbila, pobavil mě příběh jedné dámy, která driftovala na trávníku před soudem. Víš, co je driftování?
0: To je driftování takhle, znám od Cimrmanu, to znamená, to byl přesun kry tehdy, to znamená jako nějaký přesun, či co?
1: No, ne, driftování v autě je, že šlapeš na plyn a brzdu a vlastně se tak točíš.
0: Tak to nevím.
1: Jo, točíš se dokola a hodně rozrajbuješ tu trávu, teda pokud to děláš na trávě, jo, jako není to úplně nic moc. No a tady ta dáma si vybrala budovu soudu, protože předtím byla travnatá plocha a tam se teda zadriftovala.
0: Mm-hmm.
1: Pointa je, že jí bylo 67 a byla pod vlivem alkoholu. To znamená, že ona si tak jako trošku dala skleničku, no a potom tam jela. Samozřejmě ji okamžitě chytli, že jo, to je jasné, a teď z toho bude mít velké nepříjemnosti.
0: Po potahování, jo?
1: No, jasně.
0: Jenom se zeptám, teď se omluvám, nemám řidičák. Driftuješ jakoby cíleně, nebo vlastně omylem? Nebo prostě ty se pozříš, takzvaně, jak se říká u nás, vytočit, akorát, že na trávníku.
1: No, můžeš jakoby, jo? No, mm-hmm. To není jen na trávníku, to můžeš driftovat i na betonu.
0: Jo, to je takhle, prostě jako když vlastně to auto potřebuješ dostat do tam, kam potřebuješ, tak, a tak, jak to tak různě vykrucuješ,
1: aby... Ručku, prostě, jo, tak, no, no. Takže tak. Takže teďka milá dáma sice je na videozáznamu, moc jí to tam sluší, vypadá to hezky, ale vybrala si špatné místo, špatný čas a asi špatný alkohol.
0: Ono je to téma na úplně samostatný den, konec konců rozhodně se ptáme párka do roka, ale tak když už to načela, co tebe dokáže vytočit teda opravdu od kolegu řidičů nebo řidiček, jako kromě toho syndrom bednář, to už víme, jízda 20-30 km za hodinu.
1: Ano, když někdo jede 20 km na hodině třeba na 90, potom nějaká agresivní jízda, to mě třeba vytáčí, nebo když jedu v levém pruhu a v pravém je plno a někdo na mě začne blikat, tak to já jako třeba říkám, co mám dělat, jako. Že chce je třeba 150, tak to taky nic moc. A potom blinkry, mám pocit, že ne všichni se naučili ve škole, že je máme, že tam jsou.
0: Ano, že počítají, že už jsme v tom 21. století, že vnímáme, co ta druhá strana
1: jako
0: má v plánu.
1: Ví, no. Ano, no, přesně, no, tak.
0: Hele, je začátek týdne, lidi, jsme tak ještě rozvrkočení po víkendu, takže prosím vás, dobrý dojezd do cíle, dávejte na sebe pozor a další muzika od nás.
2: Hity, které milujete.

0: Krásné ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, 8.25, aktuální čas. No a Ráďa říkal, že má o Voxelovi ještě nějakou zajímavost.
1: Voxel,
0: on právě dohrál na Rádio Čas.
1: Přesně tak, Voxel byl jeden z těch, který nás podpořil během moderátorského maratonu. Pravda, že telefonicky, bylo to na dálku, nicméně kromě toho, že jsme probírali muziku, tak taky jeho velkou vášeň, vlastně teď už profesi, poslední roky, protože se z něho stal úspěšný parfumér. Já jsem mohl Lenči zprostředkovat tu dobrou zprávu, že jedna z jeho opravdu jako slavných vůní, voní jako její oblíbený pokrm z Thajska.
0: A to je mango sticky rice.
1: Přesně, tak se jmenuje, jo, mimochodem ta vůně. No a Voxel naznačil, že kromě vlastně svého velkého vánočního hitu z loňska bude vydávat novou vůni a na svých sociálních sítích už odhalil, zatím jako jenom tak zlehka, takže nevíme, jak bude vonět, ale má to evokovat takový ten pobyt na chatě, když si na podzim a chystá se zima.
0: Jo, to je hezká.
1: Tady jakoby doprovodná fotografie, jak to asi vnímá, když tak Bergamos, jo, to je jeho jakoby pracovní název.
0: Je, to je krásné, to je krásné.
1: To bychom mohli vajbit oba dva, že?
0: Jo, podobně. To by se mi líbilo hodně, protože to bych si dala líbit.
1: Nemám rád, se přiznám, jako když to má něco připomínat, ano, já mám radši takové ty, když si v tom může něco člověk najít a tady je to asi nejblíž tomu.
0: Jo, no, to by se mi líbilo moc, no.
1: Taky by ses tam teď někde zavřela a zůstala tam třeba
0: hned
1: na týden a spala jako
0: hned,
1: to.
0: Já bych spala, já bych prospala měsíc, si myslím.
1: A propos, zažila jsi někdy takový ten, a teď to myslím v tom nejlepším slova smyslu, ten kýčovitý nějaký pobyt na horské chatě nebo u krbu nebo opravdu zasněžené chatě, protože
0: jo,
1: já to znám jenom jako, chápeš, sociální sítě, olajkuje to, můžu si to snít, ale neměl jsem tu čest.
0: Jako jo, ale nikdy ne na delší dobu, takže jako líbilo by se mi to hodně, no.
1: Navoňáme se, jako a co nám schází. Tak jo, 8.26, hezký nový den.
2: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavný program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou sladkou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90 a za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
2: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Je to tak, že je to s námi každé ráno, každý den ve společnosti Rádia Čas. WhatsApp jako hlavní komunikátor, před chvílí říkám, to je nový posluchač. A posluchačka Martina nám, nebo spíš mě, poslala odkaz ze slovníku cizích slov s výrazem driftování, jo? Protože před chvílí na Rádio Čas zajímavost o dámě, která, cituji, driftovala na trávníku a jednak nás zaujalo, že měla 67 a ještě nás zaujalo, že tato vlastně, dejme tomu, mladá seniorka byla mírně nebo hodně popitá.
1: Byla hodně popitá a do toho mě teda pobavilo, že právě si na to driftování vybrala trávník před budovou soudu, takže opravdu dopadnout jí nebylo vůbec těžké.
0: Takže už vím, co to je. No nicméně dneska řešíme něco trošku jiného. Vaši profesi, přesně řečeno, jako jestli se shoduje s tím, co jste se vyučili, vystudovali, nebo jste se úplně jako žunkli někam jinam, a mám pocit, že teda naprostá většina těch, které čtu na WhatsAppu, se žunkla někam jinam.
1: Ano, ano.
0: Mám si poslechnout, nebo takhle, poslechneme si společně
1: jo, já jsem myslela, že ještě přidáš někoho z WhatsAppu, ale na Facebooku třeba taky se žunkli někam jinam, akorát i někdo i zůstal, třeba Hanka píše, ano, byla jsem účetní od střední školy.
0: S mikrofonem jsme vyrazili do ulic Moravy a Slezska, tady je výsledek.
2: Pracuju v oboru, který jsem vystudoval, i když často se poohlížím po možnostech, jak z toho oboru jít někam dál.
3: Bohu dík a bohužel ano.
4: No, je to takové půl na půl. Nepracuji vysloveně to, co jsem vystudovala, ale něco podobného s mojí profesí to vlastně dělám.
5: Jelikož jsem nikdy nestudoval, já jsem se vlastně jenom vyučil, takže jdu momentálně proti proudu.
6: To jsem chtěl být jako malý, takže komentátor.
0: Dobře, tak ten poslední, jo, nicméně jinak jsem měl pocit, že jsme zpovídali agenty 007,
1: ano.
0: Protože nikdo neřekl nic.
1: Tak, v podstatě.
0: Jo, my, ano, jo, možná, že jsme se tak jako odchýlil, jako že kudy podobně.
1: Možná je to velké tajemství, co teď ti lidé dělají.
0: No, vážně?
1: Třeba jsou nějakci agenti, kdo ví.
0: Podobně jako náš host, lektor Petr Vojnár, před chvílí řekl, že to je stejné, jako když se někoho zeptáte, kolik bereš. Případně ta druhá otázka byla vlastně, kolik bereš a ještě...
1: Politika.
0: Jo, přesně tak, koho si volil, ano, jen tak na okraj, dobře. Tak pojďme se vyjadřovat, ne na tohle téma, ale pojďme se vyjadřovat a být k sobě otevření a hlavně pohodu nám všem a úsměv na tvář.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: My bychom se chtěli ještě jednou nejenom za nás dva, ale vlastně za celý náš tým poděkovat všem, kteří nás podporovali v průběhu moderátorského maratonu, ale tak to nebylo nás, to bylo spíš jako příběh malého Páti Kašpara. Mimochodem, pokud byste pořád ještě jako chtěli si připomenout, o čem je, tak naše sociální sítě nebo web z Radio.cz. My jsme v průběhu toho dostali třeba i během dne otevření dveří spoustu dárečků.
1: Ano.
0: No a před chvílí, když jsme si jako jeden šli, tak jako nabít se dobrou energii, šli jsme si pro Mozartovou kouli jednu, tak tam byl vzkaz od našeho kolegy Aleše.
1: Aha.
0: A bylo tam, že když tak máme pustit, já tady chápu, že pravděpodobně jsi si Aleš netelefonoval s naším posluchačem Olinem.
1: Myslím, že jo.
0: Že tam byl nějaký jako moderátorský dojezd. Mimochodem, Oline, moc krát děkujeme, protože jako včelařské pozdravy nás
1: krásné,
0: taky potěšili.
1: Krásné. V tomhle.
0: Takže nevím, co tam bude, jo, schválně.
2: Já vás zdravím, tady je Olinsko Přivnice. Před chvilkou jsem slyšel, jak jste, tak bych řekl, uzavírali nebo zhodnotili tu celou akci pro toho Páťu. Já osobně jsem přirovnával tady to uměleckému dílu. Radim vždycky říká klobouček, já říkám veliký klobouk, protože ten váš orchestr, ta vaše skupina tam, těch moc lidí, kteří tam byli, viděl jsem to, jak jsem tam na tom dnu otevřených dveří, takže bych to přirovnal, jako umělci jste prodávali to svoje, měli jste před sebou ten velikánský klobouk, který bych pozlatil a lidé do toho klobouku přispívali. Takže opravdu velikánský dík a ta částka, která byla řečena naposledy, mi vyrazila dech. Takže já opravdu ze srdce, a říkám to otevřeně, v případě, že budete opět něco takového dělat, zapojím se samozřejmě vždycky a rád. Přispěl jsem i tentokrát, takže tak jako velikánská.
0: Tak, tečka.
1: Děkujeme moc, to nás těší, že to někdo takhle vidí a samozřejmě jsme moc rádi, že jste přišli na den otevřených dveří, že jsme se mohli vidět osobně, protože to bylo prostě úžasné. Děkujeme.
0: Tam byla spousta zajímavých momentů během dne otevřených dveří, že?
1: Já jsem
0: poznal dámu, kterou ty skloníš už několik měsíců, vlastně.
1: Žandu.
0: Ano, přesně tak, Žandu.
1: Byla u mě včera na józe a říkala, že máš super energy.
0: Jo, no, ale tak hlavně... Jak to mám říct? To bylo, nevím, protože víš, jako takhle, jenom pokud jste občas měli pocit, pokud jste nás viděli naživo, že jsme vyjevení, jo, to bylo strašně moc jakoby, občas jakoby informací a věmu najednou, jo,
1: ano.
0: A podobně. A mě strašně moc překvapilo u Žandy, že já jsem měl hetero chvilku.
1: Jo.
0: Ona opravdu ve mně vzbudila jako libé pocity. Tak to mě tak jenom tak...
1: Ona z toho má i fotografii, kde já vypadám jako trubka, protože já
0: jako
1: se
0: manželka,
1: usmívám...
0: Jako manželka, ano,
1: tak, přesně. Ano. Já se usmívám na fotku a rádě si odlapkává Žandu, ano.
0: Takže
1: je to tak,
0: jednak moc krát děkujeme a jak říkáme, prostě transparentní účet běží dál, vy jste úžasní, no a pojďme se tak jako těšit stejně i z nového týdne, kdykoliv i online na cezradio.cz.
3: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
8: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
9: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
10: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Probouzíte se do nového dne, pondělí, první pracovní den, 12. října v kalendáři, 8.48, aktuální čas, tak zase to rychle uteklo.
1: Jo, my se vás dneska s Lenčou ptáme, jestli děláte to, co jste opravdu jakoby vystudovali, vyučili se, k čemu byste čistě teoreticky měli dojít. Nicméně, ať my jsme jenom takový jakože suší, tak jsme, to je takové vděčné téma, jak je takový ten seznam těch profesí netradičních, které opravdu existují a podobně. Si dodnes pamatuju, jakoby čichač pod paží, že jo, tak se testují ty deodoranty. Nicméně teď schválně, jako jestli jsem vystihl to, čemu by se čistě teoreticky v dalších týdnech chtěla věnovat.
0: Dobře.
1: Profesionální spáč.
0: Jo, tak to bych chtěla.
1: Cituji, spí v hotelových postelích, aby otestovali jejich pohodlí, a nebo se účastní výzkumu zaměření na kvalitu spánku a matrací.
0: To bych chtěla. Můžeš mi poslat číslo, jestli nehledají někoho?
1: Full stop. Podobně, ale to je jako, se neukážu představit, že to opravdu existuje.
0: Jo, no. to je skvělé. Ale to si myslím, že asi spíš v zahraničí, protože
1: no, tak jasně, občas,
0: když spím tady po některých hotelech, tak si říkám, že tam teda nikdo nemůže spát ani jako normálně.
1: My už jsme dokonce dneska, my jsme měli takové japonské chvilky, dneska jsme dvakrát zmiňovali Japonsko a tam mají třeba i profesionální omluvce, nevím, jak jinak to říct, že prostě si zaplatíte agenturu, která se za vás omluví.
0: To je hezké.
1: Ať už jako svému partnerovi, nebo někomu z kamarádů, šéfovi, z grácí, aby prostě takzvaně jako roztáhli.
0: A není tam třeba někdo, kdo jako za tebe někomu vynadá, nebo tak? To by taky šlo. A nebo by tam
1: vím,
0: mohlo
1: že jsou rozcházeči profesionální, jakože oficiálně ti profík řekne, jako jdeme od sebe.
0: Jo. A nebo by tam mohlo být něco jako, jak jsme se dneska bavili s Petrem Vojnarem, naším hostem, že by za tebe si někdo řekl o vyšší plat?
1: Mm-hmm. No tak na to máš právě Petra Vojnara.
0: No.
1: Jako takhle, pravda, jako zaplatíš si do sebe, protože on tě naučí spoustu dalších věcí, jak přitom i stát rovně a slušně. Konec konců brzy v podcastu Energie mi další díl, kde nazbíráte zkušenosti a vypište, jak to máte vy, tedy co jste vystudovali nebo se vyučili a kde teď jste. Nejenom Facebook, ale i WhatsApp číslo
0: 7766 12 800. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jelibo další hity, které milujete, máte je mít někdy s odborným komentářem, protože když ví, poví a pošle to dál kolega Aleš Klubal, náš srdcař. Ahoj, Ali, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, tak už držím v ruce potenciometr. Už vás slyším.
0: Ali, tak prosím tě, čím ty bys byl, kdybys dělal to, co jsi vystudoval a podobně? Je to pořád tak nějak plus minus v oboru, nebo já nevím, si svářeč či co?
1: Ano, původně svářeč, teď jsi to trefil. Ale já jsem dělal elektriku, že elektroprůmyslovku, takže já to vidím někde. Ano, já nevím, co, nějakou technika, elektrotechnika nebo něco takového.
0: Dobře, a kovářová kobyla chodí posa, jako nechodí. doma jako si natáhneš třeba elektřinu?
1: Všecko, určitě, úplně všecko.
2: No, tak to je v pohodě,
1: jo,
2: to
1: jako nemám problém, jo. Ne, že by mi to jakože bavilo, to vůbec ne, ale vyčistíš hlavu, jo, takže no, když je třeba něco upravit, tak absolutně v klidu.
2: To, paráda. No a Ali, jak prosím tě ty, ještě, protože my jsme se bavili už v pátek, ale přece jenom po víkendu jsme se dívali na transparentní účet, je tam přes 470 tisíc, tak jaké dojmy ještě v tobě doznívají po tom našem moderátorském maratonu, protože to byla opravdu velká akce.
1: Hele, jsem úplně, jak se říká na měko, takový ten kapesníček, jo, a když jsem se četl ty vzkazy a oni ještě potom chodili a chodili i jako telefony, že, tak člověk vezme telefon, jo, děkujeme a tak dále, jo, a tak prostě za prvé bavilo mě to, za druhé jsem si ověřil, jak funguje naše časácká rodina, že jsou absolutně perfektní, že když se máme stmelit dohromady a o něco jde, tak se stmelíme a pomůžeme.
2: Yes.
1: Jo, takže to vidím jako absolutní přednost. Mm. Jo, a že jsme taková a znovu se to tady potvrdilo, velká časácká rodina a že jsme spolu vytvořili ten obrovský příběh. Já věřím, na který se nezapomíná a hlavně pomůže.
2: Jo. To je pravda, mám to úplně stejně.
0: A tak se stání, jsme rádi, že to všechno žijete s námi. Vám krásné pondělní dopoledne v té nejlepší možné společnosti. Aleši Šklubala.
1: Děkuji.
3: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
11: Aktuálně si dávejte pozor, v Třanovicích havarovalo tady osobní auto mimo komunikaci. Počítejte s omezením. Dále buďte opatrní na dálnici D2 v oblasti Brno-jih směr Bratislava. Osobní auto se srazilo s nákladním. A pozornost mějte v Břeclavi na silnici v oblasti Perná. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku by taxikáři mohli nově potřebovat základní znalost češtiny. Poslanci schválili změnu, která obcím umožní tuto podmínku zavést. Nová pravidla by mohla začít platit od ledna 2028. Cílem je, aby se cestující s řidičem lépe domluvili. Novela nyní zamíří do Senátu.
12: Morava aktuálně.
11: V Novém Jičíně více myslí na životní

0: Ve Zlíně na Dílech dostane knihovna nový kabát. Příští rok se má proměnit v komunitní centrum pro setkávání, kulturní akce a vzdělávání. Město už připravuje projekt rekonstrukce. Knihovna ročně přivítá kolem 10 000 návštěvníků a nově jim nabídne více možností, jak společně trávit čas.
1: Rádio Čas, sport.
0: A fotbalisté Olomouce remízovali v Teplicích 1-1. Sigma šla do vedení už ve 3. minutě. Domácí ale po přestávce vyrovnali. Olomouc navíc dohrávala v 10. po červené kartě Luise Lurvínka. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 5 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.

0: Ahoj všem, od Aleše Šklovala, krásné pondělní dopoledne s Rádiem Čas, přátelé. Víte, na co jsem se dneska těšil po víkendu úplně nejvíce? Na to, až vám povím, jak dopadla naše společná pomoc pro malého Páťu, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Ano, minulý týden jsme společně vybírali peníze, abychom Páťovi pomohli. A do toho pátečního dopoledne se nám podařilo společně vybrat neuvěřitelný 429 tisíc korun. Za mě naprosto fantastické číslo, jenže potom přišel víkend a vy jste se zase ukázali, že když se spojí Rádio Čas a vy, tak dokážeme neskutečné věci. Takže na účtu pro Páťu je aktuálně 471 tisíc korun. No řekněte, není to krásný začátek pondělí. Já se vás dneska zeptám, jestli pracujete v oboru, který jste vystudovali. Já teda ne, jo, za kolečko vám povím, co bych dělal a jestli by mě to vůbec bavilo. Ale rozhodně bavit budou hity, které milujete z času.
1: Rádio Čas.

0: Přátelé, tak schválně, jestli to budete mít úplně stejně jako já. Já jsem vystudoval školu, naučil jsem se spoustu věcí, udělal jsem maturitu, rodiče byli pyšní, ale potom a díky bohu jsem skončil úplně jinde. Já jsem vyměnil práci elektrotechnika za mikrofon. Já bych neměnil. Neměl. No, v žádném případě. Jste v oboru, který jste studovali, anebo to máte úplně stejně jako já? Já to vezmu z Facebooku Rádia Čas. Třeba Ivana píše, ne, všeobecná zdravotní sestra s maturitou a dnes pracuju jako kosmetička. A nebo Eva, postřední, jsem pracovala dlouho v kanceláři a potom jsem jezdila služebním autem, takže taky úplně něco jiného. Potom už jsem pracovala manuálně, ale všechno jsem dělala ráda, všechno mě bavilo. Tak já bych to měl asi takhle. Karle, podej mi páječku a ještě prosím multimeter, jo, díky. Po maturitě ano, elektromechanik, ne, ne, mikrofon, mixážní pult, tohle miluju. Takže Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Děláte to, co jste vystudovali, napište. A pokud jste, přátelé, ráno nechytli náš kvíz, víš, nevíš, tak za chviličku připomenu. Ano, počkejte si na to, protože při pondělku, já vždycky říkám, je třeba mozek trošku povzbudit rozcvičkou. Teď ale hity, které milujete, ať se taky uši užijou.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
8: Rádio Čas.

0: Rádio Čas všude s vámi, hezké dopoledne tady ze studia od Aleše Šklobala. Ono co se budem, že jo, každý z nás má asi svého koníčka a tak já sbírám kromě jiného také vinylové desky. Moje žena tomu nefandí, nevím kolik já jich mám, nějakých 150, ale moje žena má jednu vinylovou desku a je to výběr hitů skupiny Kryštof. Jede to u nás tak často, že přes něj je pomaličku vidět, přes ten vinyl. No a tak pokud fandíte, tak jako má žena, Kryštofům, tak určitě si počkejte, protože za chviličku. A já mám takový pocit, že udělali obrovskou radost svým fandům i nám ostatním, protože, ale to vám řeknu za chvilku, na to si počkejte. I Radim a Lenka, kolegové z rána, určitě mají svůj fanklub a nejen pro něj, teďka obrovská výzva, to, nebo ta IQ posilovna Rádia Čas. Tohle byste věděli.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš? Nevíš?
2: Už? Úvodu se nebojte, v roce 1576 Rudolf II., král český a uherský, nastoupil na trůn po smrti svého otce. Rudolf II., známá postava. Asi jeho nejslavnější obraz je portrét nazvaný Vertumnus. Čím je ten portrét specifický?
3: Vertumnus.
4: Takový netypický. Není z ovoce ten jeho obličej?
2: To přesně tak, ano, ano. Ve 45. se loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka přestěhovalo z Plzně do Prahy. Tak znovu, kdo byl jeho duchovním otcem?
3: Duchovním otcem?
2: Ano, no prostě kdo založil divadlo Spejbla a Hurvínka, první hlas vlastně Spejbla a Hurvínka. Ne, nepředvádět.
4: Skupa?
2: Josef Skupa, přesně tak. Která postavička vznikla dřív a o kolik je mladší ta druhá?
4: Spejbl je první. První byl Spejbl.
3: Spejbl. Otec byl první.
2: Tak Marťo, o kolik je mladší teda Hurvínek?
3: O 52 let.
2: Mhm. Lení?
4: Počkej, jak mladší jako o 52 let?
3: Nevím, tak mi to napadlo.
4: Ne, to tak, a tak to bys...
2: Že 52 jenom tam na jevišti jako vyčarovali mu Spejbl a potom řekli, no tak mu dáme Hurvínka.
4: Tak mu dáme Hurvínka. Ne, já bych řekla, že tam je krátká doba. Tam to bude třeba, nevím,
2: třeba
4: rok.
2: Šest. Třeba 6, to jsem zatleskal tomu, že už to chci mít za sebou. Rio de Janeiro, 1931, slavnostně odhalili sochu Krista Spasitele, dnes jeden ze symbolů města. Tak jak může být vysoká? Prosím vás, dejte to i s podstavcem, protože součástí je podstavec, jo?
4: No.
2: Mě teď jenom zajímá, jako jak byste měli vyhlídky, kdybyste to dělali vy, vlastně, jo? Takže,
3: 33 metrů.
4: To je málo, to je strašně velká.
3: Jo,
4: já myslím, že to má aj jako 100-200 metrů, ne? 300 bych řekl.
3: To je moc. Podle mě 101, když
2: tak
3: už. Jo.
2: Tak jsem si vzpomněl na svého Usaina Bolta, Lenkolíčková. Marťa byl jednu chvíli blíž, takže malé to. Podstavec má kolem 7-8 metrů a socha kolem 30. Takže
4: oho,
2: suma sumárum 37-38.
4: No, to je takový diblík jenom.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 5 stupňů Celsia.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Já už jsem před malou chviličkou zmínil, že moje žena fandí Krištofům. V poslední době jsme dokonce společně stihli dva koncerty a já už asi vím, co jí koupím pod stromeček. Ano, protože Krištof a Richard Krečo samozřejmě v pátek vydali nové album, to album se jmenuje Půlnoční hřích a vyšla z něj už a rádi a hrají tahle ta singlovka. No a Richard dodal, že desku tedy považuje za jejich absolutní vrchol, možná je to tím, že vznikala, a on říká absolutně přirozeně, jo, že se do ničeho nenutil a odráží pocity, které teď Richard žije. Tak to je všechno v téhleté desce, také v textech. No a já vzpomínám na náš megakoncert a to byl rok, a já věřím, že se trefím, byl to rok 2024, že jo. Měli jsme Krištofy na Megáči, Rádia Čas, ten koncert byl fantastický. Krištof tuším, že končil megakoncert a je na co vzpomínat, ještě dneska mi jde taky trošku jakoby husina. A do letošního megakoncertu, jestli dobře počítám, tak zbývá, přátelé, už pouze jenom 40 dní. Lístky koupíte přes naše webovky a také line-up je fantastická, tedy tady je důvod, proč ty lístky koupit. Skupina Europe, jediný koncert v České republice, takže máme exkluzivitu. Bude David Koller, skupina Olympic, Lenny, Marpo, 21. listopad, to v ostravské Mustang aréně rozjedeme na plné pecky. Teď ale jedeme na další ty, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz. Hity, které milujete.
4: Radiočas. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
9: www.podpovrchem.com.
8: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
10: Radio Čas.

0: Možná a možná také trošku více, když startuje pracovní týden, tak se člověk v práci a nejen v práci uleví takovým tím tvrdším slovem. A přátelé, děláme dobře. Prý je to svým způsobem terapie, ale počkejte si na podrobnosti a za chviličku tedy víte, proč. Proč je takzvaně dobré vypustit páru. Teď ale nové informace s Martinem Fabíkem od Aleše Školvala. Hezké dopoledne, zůstaňte s námi a bude 10.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe Olympic. David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
2: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Optika Patria v centru Mišsku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria.cz. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v oblasti Brno Střed v ulici Koliště, poblíž Masarykovy univerzity. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut a pozornost mějte v Břeclavi v ulici Národních hrdinů. I zde se řeší nehoda dvou osobních aut. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku bude tento týden pokračovat chladné podzimní počasí. Na horách se mohou objevit sněhové nebo smíšené přehánky a v noci budou teploty klesat k nule, místy i pod ní. Meteorologové proto upozorňují na první mrazíky, které se mohou objevit už v následujících dnech.
1: Morava aktuálně.
10: V Ostravě mladí lidé stále častěji omezují alkohol. V barech místo piva a panáků volí třeba nealkoholické koktejly nebo domácí limonády. Podniky na to reagují a rozšiřují nabídku nealkoholických nápojů. Mladí si chtějí užít večer s přáteli, ale druhý den být zase v pohodě. Ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci za 50 milionů korun otevřela nová náplavka a tržnice. Prostor mezi historickým mostem a silničním mostem na průtahu městem se změnil k nepoznání. Více nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
11: Vedle kompletní revitalizace tržnice, včetně nezbytného zázemí, jsou nejvýraznějším prvkem nové náplavky dřevěné pobytové schody vedoucí až k Bečvě. Vznikl zde příjemný prostor pro setkávání a posezení, který doplnili také nové stromy. Náplavky jsou pak ostrůvky vysypané kamennou drtí, které se na jaře zazelenají a rozkvetou tisíci cibulovin. V plné kráse se nám tak mezřícká náplavka představí až příští rok na jaře.
1: Rádio Čas, sport.
10: A česká tenistka Kateřina Siniáková na 40. deblový titul nedosáhla. S čínskou spoluhráčkou Sheng Shuai prohráli ve finále 4 v Pekingu s kanadsko-brazilskou dvojicí a na další společný titul si tak musí počkat. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni.

Přátelé, dneska ráno, a to vám musím říct, já jsem vstal o něco později, tak jsem spěchal a polil jsem si bílé triko při snídaní kávou a abych tom nebyl sám, tak ženě spadla lžička z jogurtu na černé kalhoty. Tak to víte, že jsme vypustili páru. A pak jsem šel na přípravu a na co jsem narazil, že slovně si ulevit je zdravé. Takže pokud chcete vědět, proč si od plic ulevit, proč tahle ta terapie, tak zůstaňte dvě písničky a víte to. Jinak od Aleše Škobala tady z Časáckého studia. Hezké pondělí s rádiem Čas a třeba i s tím tvrdším slovem při pondělku. A abych nezapomněl, i z hity, které milujete.

0: Včera jsem vyrazil a já řeknu už na takový tradiční okruh kolem Hlučínského jezera a tam krom jiné zábavy, možná jste byli, nevím, je i trampolína. Jo, často kolem ní, když tam půjdete, budete určitě procházet a na ní spoustu dětí. Ano, na ní spoustu dětí, já to podtrhnu dvakrát. No a než jsem ta děcka minul, tak to mohla být taková, no víc jak minuta to nebyla. A tak jsem slyšel skoro všechna za to minutu, sprostá slova a některá jsem dokonce ani neznal. Nevím, jestli to byla výchova, frajeřina, anebo se děcka dočetla, že... A teď pozor, se nám při nadávání uleví. Známe to všichni, ano, kopneme se do prstu, že jo, a už to jede. A děláme dobře, přátelé, protože je doloženo, že nadávat znamená zmírnit bolest. Jedna studie, kterou jsem měl před malou chviličkou před sebou, tak ona popisuje, že dvě skupiny dobrovolníků, jo, oni měli za úkol ponořit ruku do kbelíku s ledovou vodou a nechali tam prostě do té doby, pokud vydrží. Tak a pozor, co se stalo. Ti, kteří si pomohli, a já řeknu vulgárními výrazy, odolali chladu o třetinu déle. Ono moje babička vždycky říkala, chlapče, to musíš rozdýchat, jo? Baby, asi se časy mění, dneska platí nadechnout a... tak to už říct nemůžu. Takže pojďme za muzikou z Rádia Čas, hity, které milujete, zůstaňte s námi. No a za chviličku pozvu na večerní Music Box. Co v něm? Dozvíte se, no, dvě písničky a víte, co večer dáme.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
10: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
11: Hity, které miluji.

0: Music Box Rádia Čas
1: dneska po 18. hodině, ano, máme pondělí, tak nenechte si ujít hudební a já řeknu myšmaš. Protože dneska vás čeká 6 zastávek, 12 písniček, také pár hudebních příběhů, které dokazují, že za každou skladbou je více než jenom ty 3 minutky do vysílání. Jinak zastavím se u jmen Miley Cyrus, Alex Woden a dalších a moc se na vás těším. Hudební jízda, jak se patří, od 18 hodin. Ještě se zeptám, takhle dívali jste se v sobotu na Stardance? Já se dívám na Stardance, moje drahá polovička, potom se mnou třeba na F1, takový obchod je mezi námi, že já pomůžu tobě ty u televizní obrazovky, ty zase mě. No a my jsme se bavili a já jsem se bavil o to více, protože já jsem si myslel, že tím největším tanečním nemehlem jsem já. Prostě já tančit neumím, já když zatančím, tak to je jak medvěd. Ale někdo mě ve Stardance překonal skválně, jestli máme úplně stejné pocity. Tedy kdo tím trdlem ve Stardance je. Tak počkejte si na to, teď už muzika a dál hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 5 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak v sobotu, ano, jo, bylo to v sobotu, jsem se s ženou díval na Stardance, je to pro mě taková milá povinnost, já se dívám na tanečky, žena se mnou zase o tom na fotbal, ale bavil jsem se, doslova mě natknul Tomáš Polák, ano, zpěvák skupiny Opět a Radeček. Když on dotančil, tak řekl, jsem rád, že jsem vůbec dotančil a já jsem měl pocit, že si od poroty vysloužil přezdívku Trdlo. Ale víte co, z mého pohledu a upřímně, mě více baví to trdlo než dokonalost. Ano, na tu dokonalost se sice dobře dívá, ale ona tak nebaví. Tomáši, díky, že zastupuješ nás, taneční trdla. A já řeknu, že díky Tomášovi budou Stardance i teď v sobotu. Ale nechoďme daleko, když se já nebo kolegové přeřeknou, něco prostě nevíde, tak tohle si dlouho pamatujeme. Zbytek už moc ne, prostě taková ta síla nechtěného. Tak víte co, jdeme za muzikou, tady chyba není, z Rádia Čas hity, které milujete.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon.
8: To je obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: často teď slyším, jsem více unavený, takový prostě nedospalý a tak proti únavě. Přátelé, prý funguje úžasně jednoduchá věc a vůbec nic nestojí. O co jde, víte za pár minut. Hotel Šeškobala, hezké pondělní dopoledne. No a teď už nejnovější zprávy, Martin Fabík a bude 11.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Tak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
9: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Novém Jičíně v ulici Palackého stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Příboře v ulici Štramberská, srazila se tady dvě osobní vozidla. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Střed v ulici Křenová. I zde se řeší nehoda dvou aut. Počítejte s omezením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Na Slovensku roste počet případů, kdy medvědi napadají lidi. Vznikla proto nová internetová příručka s názvem Medvědí řidičák, která radí, jak se šelmám vyhnout a jak se zachovat při nečekaném setkání v lese. Lidé si mohou své znalosti ověřit také v jednoduchých testech. Cílem je předcházet nebezpečným střetům a zvýšit bezpečnost při pobytu v přírodě.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě se velkému zájmu těšila výstava

0: Solární knoflíky se během dne nabíjejí a po setmění se automaticky rozsvěcují. Zvýrazňují vedení stezky a usnadňují pohyb v místech bez veřejného osvětlení. Nejde o plošné nasvícení okolí, ale o orientační prvky, které pomáhají uživatelům lépe sledovat trasu za tmy. Nová etapa navazuje na předchozí instalace na trávníkách podél Dřevnice a na trase mezi poliklinikou a podjezdem pod železniční tratí.
1: Rádio Čas Sport.
2: A třineští hokejisté poprvé v nové sezóně prohráli. Na ledě Pardubic padli 5-4 po prodloužení, když o výhře domácích rozhodl Jan Mandát. Oceláři tak přišli o svou dosavadní neporazitelnost v extralize. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 5 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu.
4: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
3: Kaču. Jak milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
5: A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9.
4: Mohu potvrdit.
1: Rádio

Jsme rádio čas, já jsem rád, že u vás hrajeme o Taleše Škobala, hezké dopoledne, to pondělní. Ono, blíží se pomalečku změna zimního času, točit budeme ze 3 hodin zpátky na 2 hodiny. Už příští týden tohle to proběhne a já mám pocit, že vždycky, když se přetočí ten čas, takže si na mě sedne takzvaně ta podzimní únava. Asi nebudu sám, a tak dneska ráno jsem četl, jak na ni. Mám tady takový návod, skoro nic nestojí, tak si na to počkejte, určitě se šikne. A prozradím už dopředu, že vůbec nejde o vitamíny. Tak a za chvilku o ty vitamíny půjde, protože s Evou Rigler od A až do Z, věste s rozumem, probereme dýni. Pondělí, muzika, to jde určitě k sobě, tak pojďme na ni z rádia Čas, hity, které milujete.

0: Rádio Čas a hity, které milujete a nejsou jenom hity hudební, jsou i hity chuťové, jsou i hity zdravé. A tady určitě patří i dýně. Miluju dýňový koláč. Babička dělala, pamatuju, fantastický. No a často kupujeme domů dýňová semínka. Teď v tomto čase, kdy je za okny méně sluníčka, se určitě šiknou. Ale Eva Rigler teď, věřte se rozumem, přidá další dýňové benefity. Evy.
1: Dýně je takový malý zázrak, taková pokladnice blahodárných látek. Například obsahuje magnézium, beta-karoten a zinek. A pokud teď na podzim přemýšlíte třeba nad nějakou očistou, tak dýně může být správnou volbou a cestou k té takzvané trendy detoxikaci. Ona má totiž schopnost čistit naše tělo a taky zažívací ústrojí. A byly u ní prokázány i protirakovinové účinky. A to při konzumaci zhruba 100 gramů dýně denně. Ale jestli si myslíte, že tohle množství každý den nesníte, tak mám pro vás drobný tip. Kupte si dýni Hokkaido, ta se nemusí loupat, pak ji uvařte a rozmixujte ji na krémové pyré. A to pyré pak můžete používat opravdu každý den. Do polévek, do omáček, do pomazánek, jako přílohu k jídlu a ve sladkém provedení pak třeba do koláčů, muffinů nebo sladkých kaší se skořicí. A rázem zjistíte, že jíte klidně i více než 100 gramů dýně denně.
0: No a tady řeknu velké mňam. Dýně od A až do Z, také zítra na rádiu Čas po 11. hodině. No a zase něco i pro uši tady mám, takže jasně, hity, které milujete z času.
2: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
4: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
2: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pokud fandíte korfbalu, to je sport podobný basketu, tak si nenechte ujít European Korfball Championship, který se hraje od 16. do 24. října v Prostějově, v Otrokovicích a ve Zlíně. Jinak více k turnaji na Korfbal 2026.cz. Teď už ale zpátky muzika, hity, které milujete, a já vždycky říkám, že každý recept na podzimní únavu se určitě hodí. Jeden bych měl, počkejte si na něj, protože s přechodem na zimní čas se určitě každá rada počítá. Tak a teď muzika, hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 5 stupňů Celsia.

때. Radio Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete. Víte, co je zajímavé, že jsou dny, a mám to i já, no kdo by ne, že mě nezachrání ani pořádné kafe, a není to jenom chlapská záležitost. Moje drahá polovička někdy večer říká, mě se nechce ani do postele, jak jsem unavená. Ono bude to možná tím, že pořád něco řešíme, někomu pomáháme, něco zařizujeme, a když se nás někdo zeptá, tak odpovíme automaticky, že jo, na to, jak se máme. Jo, dobrý. No a přitom bychom se třeba raději viděli úplně někde jinde, kde není telefon, kde nejsou otázky, co ještě dneska musím stihnout. Ale víte, co je důležité? Nečekat, až nás tělo samo vypne. Stačí úplně maličko. Trošku se hýbat, pořádně se vyspat, zajít ven, potkat se s kamarády a hlavně si občas také říct, že něco prostě počká. Upřímně, když si člověk neudělá čas na odpočinek dobrovolně, jo, tak tělo si to zařídí samo. To dobře víme. No a potom už to samozřejmě není wellness víkend, ale nucená odstávka. Takže opatrujme se. Povinnosti neutečou. Pojďme to vyladit z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Skonto
3: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
5: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit. A zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
6: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
7: Hity, které milujete.

0: Tak už to tady trošku se mnou ve studiu roztančil, Mikey je.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Já řeknu, že první otázka, která padla, jak jsi přišel do studia, tak ahoj, jaký byl víkend?
1: Ano.
0: Jo, tak co jsme si říkali, jo, fajn, odpočinuli jsme si.
1: Jo, já rozhodně, no tak v sobotu jsem byl tady ve vysílání a včera jsem měl velkou oslavu, nebo respektive můj tatínek měl velkou oslavu, slavil narozeniny, takže skvělý víkend za mě.
0: Tak já gratuluju, takhle na dálku ještě, jestli poslouchá Rádio Čas.
1: Vyřídím.
0: Ale každopádně, co by si dělal, kdyby si nedělal to, co děláš, jo, co se vystudoval?
1: No, jako těžko říct, já jsem moc rád, že dělám to, co dělám. Každopádně já jsem vystudovaný ajťák na střední škole, studoval jsem informatiku. Na vysoké jsem potom vystudoval pedagogickou fakultu, takže to jsem učitel. No, učil bych. Kdybych nebyl moderátorem a DJem, tak bych byl učitelem.
0: Ale já se tě teďka představuji jako ajťáka. Oni vždycky říkají ajťák, no, to je takový ten suchar. Jo. Ne, nedovedu si představit. No,
1: já si ještě vzpomínám, co na střední škole nám říkali, jo, buďte programátoři, budete vydělávat obrovské peníze, všichni chtěli být programátoři, no teď přišla umělá inteligence, je to jinak. No. Já jsem rád, že dělám to, co dělám.
0: Ale i tak to srdíčko jde prostě jinak, můžeš udělat jakoukoliv školu. Tak jo, zůstaňte s námi, teď aktuální zprávy, bude 12 hodin, dobrou chuť k obědu.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

0: Vážná nehoda se řeší v Bohumíně. V ulici Rychvaldské se srazila dvě osobní auta. Nehoda byla se zraněním na místě, zasahovali záchranáři, stále jsou tady policisté. Zdržet se můžeme taky v Olomouci na Gorazdově náměstí. Tady se srazila dodávka s osobním autem. A problémy jsou v Brně, tady máme hned několik dopravních nehod. Vážná nehoda se řeší ve Vídeňské ulici, kde skončilo osobní auto mimo vozovku. Na místě jsou záchranáři. V Brně pozor taky v ulici Křenové, kde se srazila dvě osobní auta, a dvě auta v Brně bourala taky v ulici Olomoucké.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré pondělní poledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tento týden už nejspíš přinese první sníh. Počasí bude podle televize LTV Plus typicky podzimní. Na horách má slabě sněžit už zítra. Výraznější změnu počasí meteorologové očekávají o víkendu, kdy dorazí další ochlazení a bude i víc přeháněk.
1: Morava aktuálně.
0: Hlučínské jezero čeká další velká proměna. Městu se podařilo zajistit peníze na druhou etapu revitalizace. V areálu a v jeho okolí vznikne nová silnice. Přibydou rozsáhlé parkovací plochy, inženýrské sítě i cyklostezky. Hlučín teď chystá výběrové řízení. Jihomoravský kraj otevřel v Kyjově v areálu střední školy polytechnické nové centrum technického a inovativního vzdělávání. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Celkové náklady na stavbu, technologie a vybavení školy dosáhly 220 milionů korun. Projekt zásadně proměnil areál školy a současně rozšiřuje možnosti odborného vzdělávání v regionu. Nové a rekonstruované prostory umožní studentům pracovat s technikou, se kterou se budou setkávat také v praxi. Zároveň škole přinesli možnost rozšířit vzdělávací nabídku o obory autoelektrikář a autolakírník.
0: Centrum nabízí moderní zázemí pro praktickou výuku, nové odborné dílny i autoservis vybavený současnou technikou.
1: Rádio Čas, sport.
0: Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skreči Klary Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění vzdala zápas za stavu 6-1 2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmine Pauliniové z Itálie. Zítřek bude polojasný až oblačný a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 11 do 15 stupňů. Na horách naměříme na nejvýš 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 12. hodině pokračuje pondělní, teď už odpoledne, na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu.
4: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak nikdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. A Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
3: Jinak, milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
5: A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9.
4: Mohu potvrdit.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli také se mnou s Mirkem Rešlem, samozřejmě i s hity, které milujete. Ty vám budeme servírovat i nadále a za chviličku se podíváme na spánek, konkrétně na spánek s našimi domácími mazlíčky. Pokud nadáváte na to, že vás většině budí váš pejsek, tak možná je to celé jinak. Podrobnosti si řekneme za chvilku, teď už ale posílám muziku. Jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete.

0: Sí. Vašem parťákem mi v tuto chvíli zůstává Rádio Čas a já tady mám jednu otázku pro všechny, kteří mají doma pejska a dovolují mu spát v posteli. Kdo u vás v noci koho budí? Protože já mám osobně takový pocit, že když si člověk pořídí pejska, tak se vlastně pořizuje takového osobního budíka, akorát tenhle ten budík nemá žádné tlačítko odložit a klidně vám v 5 hodin ráno začne olizovat obličej, protože on už je prostě vzhůru. Každopádně pozor, protože možná našim čtyřnohým parťákům trošku křivdíme. Mám tady výzkum z Torontské univerzity, kde sledovali 25 lidí a 38 psů během spánku a přišli na docela zajímavou věc. Když se v noci začali hýbat člověk i pes, tak častěji se jako první pohnul člověk. Takže si to představte, vy se v noci otočíte na druhý bok, přetáhnete přes sebe peřinu, možná kopnete do pejska, ten se probere, začne se vrtět, my se kvůli tomu zbudíme a ráno máme jasno, zase mě celou dobu budil pes. Přitom to klidně mohlo být obráceně. Samozřejmě tato studie přímo neprokázala, kdo koho skutečně probudil, ale ukázala, že bychom neměli automaticky všechno svádět na naše mazlíčky. A tady ještě jedna zajímavost. Samotné spaní se psem podle této studie lidem měřitelně nezhoršovalo délku ani efektivitu spánku. Takže až vás dneska v noci váš pejsek zase vytlačí na kraj matrace, tak se zkuste zamyslet, jestli náhodou celý ten proces nezačal právě u vás. No a teď mi řekněte nebo napište, jestli spíte se svými mazlíčky v posteli nebo mají přísný zákaz. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. No a já posílám další muziku. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
6: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštívte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Radio Čas.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem, ale my se podíváme do dnešního rána, protože tak jako každý všední den, tak i dnes mezi 6 až 9 hodinou v našem éteru probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm také Víš nevíš. Tak pojďme ověřit při pondělku naše znalosti, dovednosti a zjistit, jestli už je čas vyrazit do milionáře nebo jakékoliv jiné vědecké soutěže, která ještě funguje. A dneska jsme řešili třeba to, čím je specifický portrét Verkumnus Rudolfa II. Tak co, viděli byste? Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš? Nevíš.
3: Už? Úvodu se nebojte, v roce 1576 Rudolf II., král český a uherský, nastoupil na trůn po smrti svého otce. Rudolf II., známá postava. Asi jeho nejslavnější obraz je portrét nazvaný Verkumnus. Čím je ten portrét specifický?
4: Vertum.
5: Takový netypický. Není z ovoce ten jeho obličej?
3: To přesně tak, ano, ano. Ve 45. se loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka přestěhovalo z Plzně do Prahy. Tak znovu, kdo byl jeho duchovním otcem?
4: Duchovním otcem?
3: Ano, no prostě kdo založil divadlo Spejbla a Hurvínka, první hlas vlastně Spejbla a Hurvínka. Ne, nepředvádět.
5: Mm-hmm. Skupa?
3: Josef Skupa, přesně tak. Která postavička vznikla dřív a o kolik je mladší ta druhá?
5: Spejbl je první.
4: Spejbl.
5: První byl Spejbl.
4: Spejbl. Otec byl první.
3: Tak Marťo, o kolik je mladší teda Hurvínek?
4: O 52 let.
3: Mhm. Lení?
5: Počkej, jak mladší jako o 52 let?
4: Nevím, tak mi to napadlo.
5: Ne, to tak, a tak to bys...
3: Že 52 jenom tam na jevišti jako vyčarval jenom Spejbl a potom řekli, no tak mu dáme Hurvínka.
5: Tak mu dáme Hurvínka. Ne, jo. Já bych řekla, že tam je krátká doba. Tam to bude třeba, nevím,
3: třeba
5: rok.
3: Šest. Třeba 6, to jsem zatleskal tomu, že už to chci mít za sebou. Rio de Janeiro, 1931, slavnostně odhalili sochu Krista Spasitele, dnes jeden ze symbolů města. Tak jak může být vysoká? Prosím vás, dejte to i s podstavcem, protože součástí je podstavec, jo?
5: No.
3: Mě teď jenom zajímá, jako jak byste měli vyhlídky, kdybyste to dělali vy, vlastně, jo? Takže,
4: 33 metrů.
5: To je málo, to je strašně velká.
4: Jo,
5: já myslím, že to má i jako 100-200 metrů, ne? 300 bych řekl.
4: To je moc. Podle mě 101, když
3: tak
4: už. Jo.
3: Tak jsem si vzpomněl na svého Usaina Bolta, Lenko Líšková. Marťa byl jednu chvíli blíž, takže malé to. Podstavec má kolem 7-8 metrů a socha kolem 30. Takže
5: oho,
3: suma sumárum 37-38.
5: No, to je takový diblík jenom.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni. Na horách naměříme kolem 5 stupňů Celsia.
2: Čas. Rádio Čas.

0: A ono ne vždy, nakonec skončíme tam, kde jsme vystudovali tu danou profesi. Já jsem vystudovaný ajťák na střední škole, následně jsem na vysoké pedagog a dělám moderátora a DJ, teďka taky tak zábavně pilota. No, ne vždy nás ty cesty zavedou tím směrem, který si vybereme v našem dětství. Každopádně to je téma, které dneska řešíme, rozebíráme ho na Facebooku, na WhatsAppu a také Véteru Rádia Čas. A mám tady zprávu od Petry, ta mi napsala, já jsem vystudovala pedagogickou školu, ano, stejně jako já, a všichni automaticky čekali, že budu učitelka. Nakonec jsem ale začala pracovat v cestovní kanceláři a už tam jsem skoro 10 let. Děti sice neučím, ale za to každý den řeším, kam kdo pojede na dovolenou, a upřímně někdy mám pocit, že je to podobné jako ve škole, taky musím každému všechno několikrát vysvětlovat. Petro, děkuji moc krát za zprávu. Dejte vědět i vy ostatní, pište Facebook, nahrávat můžete i hlasovky na WhatsApp 77 66 12 800. Já se těším na vaše příběhy a posílám další muziku.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
9: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
10: Mám prostě odpověď.

0: Taky 2 minutky před 13. hodinou posloucháte Rádio Čas. Slovo si v tuto chvíli bere Honza Gavelčík. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že stavební práce dále zdražují. Podrobnosti za chvilku.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Nehoda nás může zdržet v Olomouci na Gorazdově náměstí, bourala dodávka s osobním autem. Bouračka se řeší taky v Brně v ulici Olomoucké, tady se srazila dvě auta, a v Brně pozor taky v ulici v Aleji, kde se srazil traktor s osobním autem. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Hodoníně v ulici Družstevní čtvrť.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Stavební a řemeslné práce dál zdražují. Jejich ceny letos zvýšilo 7 z 10 dodavatelů. Nejčastěji zdražovaly do 10%. V příštích 12 měsících chce ceny upravit ještě více z nich. Ceny letos nezměnilo 30% oslovených.
1: Morava aktuálně.
0: V Nové Míčíně víc myslí na životní prostředí. Místní obyvatelé se zlepšili v třídění textilu a elektroodpadu. Horší je to ale s kovy a se sklem, říká mluvčí města Marie Machková.
2: V porovnání s rokem 2020, kdy jsme fyzickou analýzu odpadu dělali naposledy, došlo k výraznému zlepšení třídění textilu, kterého ve vzorcích bylo o 55% méně než před 6 lety. Na přibližně stejné úrovni zůstalo množství plastů a papíru. Ke zhoršení naopak došlo u skla a především u kovu. Zde budeme muset ještě více zapracovat na osvětě a znovu zdůraznit, že kovy a plechovky je možné odkládat do žlutých kontejnerů z plasty.
0: Zlínský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Podpoří maloobchodní prodejny v obcích do 1000 obyvatel, kam pošle celkem 2 miliony korun. Jednotlivé obce o peníze můžou žádat od 9. listopadu do 17. ledna.
1: Rádio Čas, sport.
0: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šangaji ve třetím kole. S Rafaelem Choderem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude zítra polojasná, místy oblačná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 11 do 15 stupňů. Na horách namíříme maximálně 5 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 13. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu.
4: Píše Mariánka: Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak nikdy dostihne. Píše Katka: Leničko, jste moc urýpaná. A Evička: to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
3: Kaču. Jak milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
5: A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9.
4: Mohu potvrdit.
1: Rádio

ty, které milujete. A my dneska řešíme práci, řešíme obory, které jste vystudovali a jestli v nich pracujete. Téma, které rozebíráme na Facebooku a také na WhatsAppu Rádia Čas 77 66 12 800. Dejte nám vědět vy. Já posílám další muziku a za malou chviličku vyrazíme do světa sportu. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Máme tady nový týden a s ním také spousta zajímavých sportovních událostí, kam můžete vyrazit. A jako první zvu na hokej do RT Torax Areny v Ostravě Porubě. Hrát se bude už ve středu 14. října a oproti RT Torax Porubě nastoupí Bobři Valašské Meziříčí. Startuje se v 18 hodin a pozvánku tady mám také na basket. Hraje se v hale v Opavě už v sobotu 17. října v 19 hodin. Oproti Opavě tady nastoupí Sršni Fotomate Písek. Tak ať vyrazíte kamkoliv, přeji příjemné sportovní zážitky.
0: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
0: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vyvoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemník sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
9: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: A já tady mám pozvánku na náš hudební svátek. Rádio Čas opět slaví, a to pořádně ve velkém, v Mustang Aréně 21. listopadu. Tak jako každý rok megakoncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi, letos se skupinou Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown, a právě jediné místo, kde se v rámci tohoto turné objeví, bude náš megakoncert. A nebudou tam sami, společně s nimi na stejném pódiu také David Koller, skupina Olympic, kdo tě budí, když ne, no a také Lenny se speciálním hostem Marpo. 21. listopad, pokud ještě nemáte v kalendářích, doporučuju co nejdříve. No a já se neskutečně těším, že se společně potkáme. Předprodej aktuálně na našem webu sazradio.cz a 21. listopadu v Mustang Aréně.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, už se ale dál bude ochlazovat. Nebe bude polojasné, místy oblačné. Nejvyšší teploty se přes den mají pohybovat od 11 do 15. Na horách namíříme maximálně 5 stupňů Celsia a objevit se tu můžou i smíšené přeháníky.
3: Hity, které milujete.

0: víme a ptáme se, jestli děláte to, co jste vystudovali. No, já jsem vystudovaný ajťák, občas se to hodí. Každopádně nakonec jsem skončil s prací moderátora a DJ. Každopádně napsal mi také Martin na WhatsApp Rádia Čas. Já jsem vystudoval strojárnu a dneska pracuji jako kuchař. Původně jsem šel na školu, protože mě bavily motory a auta, ale během brigády v restauraci jsem zjistil, že mě baví mnohem více vaření, tak jsem u toho nakonec zůstal. A já si myslím, že tak to je asi ve většině případů. Ono, co si budeme rozhodovat se ve 14, 15 letech, co chceme dělat, tak není úplně ideální, alespoň za mě, protože kolikrát se to ještě změní a nakonec chceme dělat úplně něco jiného. Pište i vy, WhatsApp, Facebook, nahrávat můžete samozřejmě hlasovky 77 66 12 800. No a já posílám další muziku a připravujeme pro vás nejčerstvější zprávy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete.

0: odpoledne s rádiem Čas, za 2 minuty 14. hodina a slovo si teď opět bere Honza Gavelčík. Máme pro vás informace z dopravy a zprávy, ve kterých si povíme, že ovocnáři sčítají škody. Sklizeň bude druhá nejnižší v novodobé historie. Podrobnosti za chvilku.
1: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
3: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.

0: Vážná nehoda se stala v Karviné. V ulici Havířské osobní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Zdržíme se taky v Havířově na hlavní třídě ve směru na Český Těšín. Za křižovatkou s ulicí Svornosti bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Hodoníně v ulici Družstevní čtvrť a problémy jsou taky na dálnici D35 na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice za sjezdem z dálnice D1. Tady stojí porouchané osobní vozidlo.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ovocnáři sčítají škody. Letošní sklizeň bude v Česku podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Úrodu poškodili mrazy, krupobytí a sucho. Někteří pěstitelé ovoce dokonce kupují jinde, aby měli co nabídnout zákazníkům.
1: Morava aktuálně.
0: Města Ostravu a hranice by mohla propojit nová cyklostezka. Jejímu vybudování by pomohla chystaná rychlotrať. Stezka by totiž využila obslužné silnice vzniklé při stavbě koridoru. Měla by 45 kilometrů a vedla by přes Jisebník, Fulnek a Odry. Ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci za 50 milionů korun otevřela nová náplavka a tržnice. Prostor mezi historickým a silničním mostem na průtahu městem se změnil k nepoznání. Více nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Vedle kompletní revitalizace tržnice, včetně nezbytného zázemí, jsou nejvýraznějším prvkem nové náplavky dřevěné pobytové schody vedoucí až k Bečvě. Vznikl zde příjemný prostor pro setkávání a posezení, který doplnili také nové stromy. V ploše náplavky jsou pak ostrůvky vysypané kamennou drtí, které se na jaře zazelenají a rozkvetou tisíci cibulovin. V plné kráse se nám tak mezříčská náplavka představí až příští rok na jaře.
1: Rádio Čas, sport.
0: Ostrava bude hostit mladé hokejistky. České hráčky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa navázat na 3 medailové úspěchy z předešlých let. Turnaj se v porubské Torax aréně uskuteční od 8. do 16. ledna. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude zítra polojasná až oblačná. Namíříme 11 až 15 stupňů, na horách teploty vystoupají na nejvýš na 5. Tolik zprávy, po 14. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Rešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu.
4: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. A Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
3: Kaču. Jak milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
5: A vymýšlí si každý všední den mezi 6. a 9.
4: Mohu potvrdit.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Je tady nový týden a s ním také tipy, kam můžete vyrazit. A jako první z Budo Akordu v Ostravě Zábřehu, protože tady v pátek a v sobotu 16. a 17. října budou probíhat japonské dny. Můžete se těšit na program pro malé i velké, bude tady japonská hudba, bojová umění, cosplaye, workshopy, čajový obřad, kaligrafie, japonská gastronomie a mnoho, mnoho dalšího. No a také tady mám pozvánku na hit, který určitě znáte. Nebo respektive na DJ Boba, myslím si, že ani není třeba představovat. Ten totiž vystoupí už tuto sobotu v Mustang Aréně v Ostravě. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte.
0: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Aréna Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
4: Skvělé jsou. Dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristýnka.cz. Již 10 let.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Rádio.

0: Pokud se bavíme o nějakých obdobích, tak u mě podzim je rozhodně na jedničce, ještě je docela teploučko, alespoň teda ze začátku, všude je spousta krásných barev. Má partnerka dokonce podzim naprosto miluje, takže celý byt máme vyzdobený do podzimních barev. Každopádně proč mluvím o podzimu? Protože už zítra, jako každé úterý v éteru Rádia Čas, odstartuje pořad Jeste s rozumem s Evčou Rigler. No a zítra bude řeč, řekl bych, o takovém podzimním jídle, nebo budeme se bavit o dýních. Tak pojďme se dát ukázku, co nás čeká.
1: Dýně je takový malý zázrak, taková pokladnice blahodárných látek. Například obsahuje magnézium, beta-karoten a zinek. A pokud teď na podzim přemýšlíte třeba nad nějakou očistou, tak dýně může být správnou volbou a cestou k té takzvané trendy detoxikaci. Ona má totiž schopnost čistit naše tělo a taky zažívací ústrojí. A byly u ní prokázány i protirakovinové účinky. A to při konzumaci zhruba 100 gramů dýně denně. Ale jestli si myslíte, že tohle množství každý den nesníte, tak mám pro vás drobný tip. Kupte si dýni Hokkaido, ta se nemusí loupat, pak ji uvařte a rozmixujte ji na krémové pyré. A to pyré pak můžete používat opravdu každý den. Do polévek, do omáček, do pomazánek, jako přílohu k jídlu a ve sladkém provedení pak třeba do koláčů, muffinů nebo sladkých kaší se skořicí. A rázem zjistíte, že jíte klidně i více než 100 gramů dýně denně.
0: Řekla Evča Rigler, celý pořad už zítra po 11. hodině anebo v repríze v sobotu po 10. a v neděli po 15. hodině v éteru Rádia Čas. Teď počasí.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, už se ale dál bude ochlazovat. Nebe bude polojasné, místy oblačné. Nejvyšší teploty se přes den mají pohybovat od 11 do 15. Na horách namíříme maximálně 5 stupňů Celsia a objevit se tu můžou i smíšené přehánky.
2: Rádio Čas.

milujete. Rádio Čas.

0: Také při pondělku vám dělá společnost Rádio Čas. A dneska řešíme, jestli pracujeme v oboru, který jsme studovali. Mám spoustu zpráv, ať už na Facebooku, tak také na WhatsAppu. A řekl bych, že Tebrio, snad z 90% někdo dělá někde jinde, než to, co vystudoval. Mimo jiné napsal mi taky Ruda na WhatsApp. Ahoj, tady Ruda, vyučil jsem se zedníkem a šel jsem na šachtu místo vojny a dnes už jsem v důchodě spokojen. Děkuji, pěkné odpoledne. Děkuji za zprávu, čekám i na další. Pište Facebook, WhatsApp 77 66 12 800 a já posílám muziku.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce. Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě. A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
2: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz. Hity, které milujete.
1: Radiočas. Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Nádherná píseň Lady Gaga, Bradley Cooper, tak mě trošku zajímá, jestli Lady Gaga vůbec studovala zpěv. No asi si to budu muset dohledat, víš?
1: Čauky, no přiznám se, že to netuším, typla bych si, že ano, protože ona minimálně zpívá jako člověk, co studoval zpěv, to se ve většině případů opravdu dá rozpoznat, kdo za sebou má nějakou tu techniku, ale přesně to nevím, musíme se podívat.
0: Zpěvačka s velkým Z, kdo je taky velká zpěvačka, tak je Terka Poferka, která už je se mnou ve studiu, jak jste slyšeli. Tak jak to je u tebe, téma, které dneska řešíme, vystudovala jsi ten zpěv, nebo jsi jako moderátorka, že jo, samozřejmě, co jsi studovala?
1: No já jsem studovala právě Janáčkovu konzervatoř, obor gymnázium a muzikálový zpěv, takže jsem výborně měla 22 předmětů, fakt skvělý nápad. A částečně jsem v oboru určitě zůstala, protože minimálně během plesové sezóny tak je zpěv u mě na prvním místě a jinak tak jako zpívám během roku, jsem tam nějaký koncertík a určitě jsem teda více moderátorka než zpěvačka, ale to se tam do toho pořád, do toho oboru dá docela schovat.
0: Ano, ale zůstalo to tam mimo jiné se výjimka docela, podle toho, co čtu na Facebooku, na WhatsAppu. Téma, kterému se ještě věnovat budeme, teď už si ale slovo bere Honza Gavelčík, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Optika Patria v centru Místku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Nehoda nás teď potrápí ve Frýdku Místku. Na ulici Beskydské bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky v Havířově, na hlavní třídě, ve směru na Český Těšín, za křižovatkou s ulicí Svornosti. Vážná nehoda se stala v Karviné v ulici Havířské. Osobní auto tu srazilo chodce, dvě auta pak bourala v Kuřimi v ulici Legionářské. A s komplikacemi musíme počítat taky v Brně na Mendlově náměstí. Tady se stala vážná nehoda a zasahují záchranáři.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá středoškoláků. V minulém školním roce studovalo bezmála 515 tisíc lidí a to je nejvíc za posledních 14 let. Vysoké školy už kvůli tomu žádají navýšení rozpočtů. Naopak dětí v mateřinkách ubývá.
10: Morava aktuálně.
9: Hlučínské jezero čeká další velká proměna. Městu se podařilo zajistit peníze na druhou etapu revitalizace. V areálu a v jeho okolí vznikne nová silnice. Přibydou rozsáhlé parkovací plochy, inženýrské sítě i cyklostezky. Hlučín teď chystá výběrové řízení. Jihomoravský kraj otevřel v Kyjově v areálu střední školy polytechnické nové centrum technického a inovativního vzdělávání. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
11: Celkové náklady na stavbu, technologie a vybavení školy dosáhly 220 milionů korun. Projekt zásadně proměnil areál školy a současně rozšiřuje možnosti odborného vzdělávání v regionu. Nové a rekonstruované prostory umožní studentům pracovat s technikou, se kterou se budou setkávat také v praxi. Zároveň Moderní škole přinesly možnost rozšířit vzdělávací nabídku o obory autoelektrikář a autolakírník.
9: Centrum nabízí moderní zázemí pro praktickou výuku, nové odborné dílny i autoservis vybavený současnou technikou.
10: Rádio Čas Sport.
9: Marie Bousková postoupila na turnaj ve Wuhanu po skryči Klár Tausonové do druhého kola. Dánka kvůli zranění vzdala zápas za stavu 6-1-2-0 pro českou tenistku. Dohrála naopak Sara Bejlek, která podlehla 3-6 a 4-6 Jasmin Pauliniové z Itálie. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude zítra polojasná až oblačná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat kolem 11 až 15 stupňů. Na horách namíříme teploty jenom kolem 5. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas. Teď už s Terkou Puferkou.
10: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu. Mm-hmm.
12: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
1: Jak milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že? A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9?
12: Mohu potvrdit. Rádio.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a já doufám, že máte všichni úspěšný start do nového týdne. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. No a přátelé, pokud jsou mezi vámi milovníci seriálu Teorie velkého třesku, určitě i nadále zůstaňte se mnou na vlnách Rádia Čas, protože za malou chvíli si řekneme jednu velice hezkou zajímavost o jednom z těch hlavních představitelů. Já zatím nebudu prozrazovat, o koho jde, ale rozhodně mě ta zpráva moc zaujala a upřímně i tak jako zahřála. Ono celkově vždycky člověku udělá dobře, když má třeba nějakého herce rád a dozví se, že ve skutečnosti je to člověk se srdcem na pravém místě. Nemám pravdu, já to takhle mám rozhodně u všech, které mám ráda, že pak ráda zjišťuju, jací jsou v osobním životě. No a vy mi klidně napište, jestli máte nějakého oblíbeného herce, zpěváka, umělce, na kterého si opravdu potrpíte a jste spokojeni s tím, jakou má povahu. Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio ČEZ je tady s vámi i při pondělním odpoledni. No a jak jsem slíbila, milovníci teorie velkého třesku, nastražte uši. Herec, kterého se týká mé sdělení, se jmenuje Kunal Nair, tedy ten, který je představitel Ráže. No a ve skutečnosti je to člověk s tak zlatým srdcem, ne že by teda ta jeho role byla negativní, on je pozitivní i v tom seriálu, ale doslova by se dal označit jako takový tajný superhrdina, protože on říká, že jeho takový docela pravidelný koníček je lehnout si do postele, otevřít si aplikaci GoFundMe a tam si projíždí příběhy rodin, které nezvládají zaplatit účty za zdravotní péči. No tak některým z nich to prostě jenom tak zaplatí. Anonymně, bez jakéhokoliv oznámení. Jenom prostě proto, že může. Dělají to společně se svou manželkou a taky pravidelně podporují stipendia pro studenty z horších podmínek a pomáhají různým organizacím na ochranu zvířat. Mně to přijde úplně úžasné. On sám říká, že peníze mu dali obrovskou svobodu a největším darem je možnost vracet a měnit lidem životy. Takže z toho důvodu se společně s manželkou věnují tomuto dobročinnému koníčku a za mě obrovský palec nahoru. Myslím si, že kdyby se obdobně chovala třeba jenom malá hrstka lidí, kteří vydělávají obdobné peníze, to by se na tom světě žilo úplně jinak.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Léto 2027 je tu dřív, než si myslíte. Využijte First Minute od TUI a objevte největší výběr dovolených za skvělé ceny. All inclusive a hotely přímo u pláže v oblíbených destinacích. Rezervujte si léto 2027 včas s TUI.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavný program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Choděbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
7: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon.
8: To je obědovka Rádia ČAS. Obědovka Rádia ČAS. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio ČAS.
9: Když posloucháš, máš vyhráno.
8: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia ČAS. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
10: Hity, které milujete. Rádio ČAS.

0: zemí. Posloucháte Rádio Čas, tak to byla píseň o vztazích, to je takové nevyčerpatelné téma pro všechny umělce. No a my se podíváme naopak na příběh, který minimálně zatím probíhá krásně a týká se Alana Walkera, který oznámil před 4 dny, že se bude ženit, požádal o ruku svou dlouholetou partnerku, no a klaplo to, takže bude svatba. Přejeme samozřejmě spoustu štěstí, můžete mrknout na fotky, vypadají spolu velmi spokojeně. No a co se týká Alana Walkera, tak ten tady u nás v Česku rozhodně není žádným v vozovkách nováčkem, nejenom, že se hraje všude možně v rádích, ale on nás navštívil už opravdu několikrát. Ať už to bylo na Beats for Love v roce 2018, tam jsem tehdy byla a opravdu to bylo naprosto úžasné, skvělé. Byla to doba, kdy podle mě, co se týče hudby, byl vyloženě jeho pík, takže o to více jsme si to všichni užili, ale mimo to rok předtím byl v Praze, dokonce i minulý rok také navštívil Prahu v rámci svého světového turné Walker World, no a v neposlední řadě navštívil v letošním roce také Frýdek Místek, takže on už tady začíná být normálně taková stálice, no uvidíme, kdy bude koncert další, tak či tak vždycky, když se někde v Česku objevil, tak to stálo za to. Klidně napište, jestli jste na něj také někde byli a byli jste stejně spokojeni jako já, no a my už se zatím podíváme na to, jak budeme spokojení se zítřejším počasím.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, už se ale dál bude ochlazovat. Nebe bude polojasné, místy oblačné. Nejvyšší teploty se přes den mají pohybovat od 11 do 15. Na horách namíříme maximálně 5 stupňů Celsia a objevit se tu můžou i smíšené přeháníky. Hit.

0: Posloucháte Radio Čas a všem přeji krásné odpoledne. Nevím, jestli jste si toho všimli, předpokládám, že určitě ano, ale léto už je nenávratně pryč. Tak nějak to rychle uteklo a člověk si říká, zase je tady to dlouhé sychravé období. Já jsem jako samozřejmě dlouholetým milovníkem jarních a letních dnů, ale snažila jsem se za posledních x let najít si něco, do čeho bych se mohla zamilovat i na ten podzim a mám pocit, že pár se mi toho podařilo najít, takže klidně, jestli vás něco napadne mimo to, co řeknu, napište mi to, ráda si to přečtu a doplním svůj seznam, ale když bych teda měla hledat pozitivní věci na podzimu, tak jednoznačně je to období, kdy máme krásně barevné listí, je to taková jako romantika, hlavně pumpkin spice latte, jo, prostě to je něco, co k podzimu neodmyslitelně patří a dýně tak nějak celkově jak v rámci dekorací, tak v rámci vaření, takže ať už to jsou dýňové polívečky, omáčky nebo buchty a tak podobně, to věřím, že taky nejsem jediná, která si na to potrpí a v neposlední řadě oficiálně zahajují období, kdy přichází mikroplyšové povlečení a tuhle sezonu já osobně mám vždycky minimálně do konce března od začátku podzimu, protože v tom se prostě spí. Já tomu vždycky říkám, že je to pocit, jako by vás objímali plyšoví medvídci, takže pokud to máte stejně, klidně mi napište.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
2: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
9: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice. CZ.

čas. Tak když spolu spíš,

0: Ladíte Rádio Čas, já doufám, že máte pohodovou náladu a pokud ne, tak doufám, že se mi podaří vám ji zlepšit, protože mám pro vás zase spoustu zajímavých témat a samozřejmě nálož skvělé muziky. Už zanedlouho můžu slíbit například Limp Bizkit nebo třeba skupinu Krištof. No a pokud máte volnou chvíli, zastavte se ještě na našem Facebooku Rádia Čas a dejte nám vědět, zdali pracujete v oboru, který jste vystudovali. Já už jsem na sebe práskla, že u mě to tak z velké části je tím, že jsem studovala zpěv a zpěvem se živím. Sice více se živím moderováním, ale to se do té konzervatoře taky dá trošku schovat, protože přeci jenom tam se komunikace a veškeré možné vyjadřování také učilo. Mrkneme se na to, jak to máte vy v následující hodince. No a teď už je tady Honza Gavelčík a má pro vás zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
7: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.

0: Velké problémy jsou právě teď v obci Vendrině na Frýdecko-Místecku. Na staré cestě tady bourala dvě osobní auta, na místě zasahují hasiči. Nehoda dvou aut nás potrápí taky ve Frýdku-Místku v ulici Beskydské a stále jsou komplikace v Havířově na hlavní třídě ve směru na Český Těšín za křižovatkou s ulicí Svornosti. I tady bourala dvě osobní auta. Zdržet se teď můžeme i v Kuřimi v Legionářské ulici a problémy jsou i v Brně na Mendlově náměstí, tady zasahovali záchranáři.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. S tankováním se teď vyplatí počkat. Ceny pohonných hmot čeká výrazný pokles. U nafty až o 3 koruny a 50 haléřů za litr. A to přesto, že vládní zastropování velké slevy nepřineslo. Řidičům teď pomůžou nižší ceny na světových trzích.
1: Morava aktuál.
0: V Ostravě startuje jubilejní 20. ročník ankety Senior a klub seniorů roku. Lidé už můžou posílat nominace na výjimečné starší spoluobčany, kteří aktivně pomáhají svému okolí. Jak nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Do ankety je možné přihlásit seniory starší 65 let s bydlištěm na území Ostravy, kteří prostřednictvím svých činností pomáhají zlepšovat život ve městě. Oblasti, ve kterých můžou působit, je mnoho. Svou energii a čas vkládají například do charitativních aktivit, sportu, umění, péče o kulturní a historické dědictví nebo ochrany životního prostředí.
0: Návrhy na ocenění můžou zájemci posílat na magistrát poštou nebo e-mailem až do konce října. Zlínský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Podpoří maloobchodní prodejny v obcích do 1000 obyvatel, kam pošle celkem 2 miliony korun. Jednotlivé obce o peníze můžou žádat od 9. listopadu do 17. ledna.
1: Rádio Čas, sport.
0: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šangaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina. Ten podlehl 2-6 a 3-6 šestému hráči světa Danilu Medvěděvovi z Ruska. Zítřek bude polojasný až oblačný a naměříme teploty od 11 do 15 stupňů. Na horách se zítra teploty mají pohybovat maximálně kolem pětky. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje pondělní odpoledne na Rádio Čas s Terkou Puferkou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu.
4: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
3: Jinak, milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
5: A vymýšlí si každý všední den mezi 6. a 9.
4: Mohu potvrdit.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čias, no já už jsem tady před mnou chvílí nakousla, že podzim není úplně mé oblíbené roční období, ale že se na všem snažím vždycky najít něco hezkého, do čeho se dá, jak se říká, zamilovat v jakémkoliv ročním období. A došlo mi, že v rámci podzimu je jedna věc, která už je takovou tradicí a rozhodně minimálně kvůli tomu stojí za to se na podzim těšit, a to je náš mega koncert Radia Čias pro všechny bezva lidi. Protože až zase propukne tahle úžasná akce v Mustang Aréně, tak já věřím tomu, že jedno jediné oko nezůstane suché, jak se říká, a hlavně, že jedno jediné tělo nezůstane nerozpohybované a nerozespívané, protože my tam vždycky všichni burácíme, celá ta obří aréna, a letos tomu bude nejináč, protože program je opět naprosto skvělý. Pro milovníky české klasiky například skupina Olympic, pak teda David Koller taky, ten už patří k těm absolutním stálicím české muziky, z mladšího soudku Leny a Marpo, no a v neposlední řadě světová kapela s legendárními hity Europe. Takže já věřím tomu, že kdo dorazí, litovat nebude, a doufám, že se tam společně všichni potkáme.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas. Před malou chvíli jsme se bavili o takové krásné podzimní tradici, což je mega koncert Rádia Čas. Teď se naopak podíváme na tradice, které už jako moc smysl nedávají, pakliže vůbec někdy v historii nějaký smysl měly. A vlastně člověk nechce ani věřit tomu, že to stále běží. A já teďkom narážím na obci Ježov, kde stále ještě probíhá tradice, kde svážou živého kačera. Dají mu alkohol, jo, třeba víno nebo slivovici, a pak se tam o něho přetahují a perou. Já když to sama čtu, tak nevěřím tomu, že podávám jako relevantní informace, ale ano, fakt se to děje, opravdu reálně to probíhá. A dokonce někteří lidi, když se proti tomu různé spolky na ochranu zvířat ohradili, jak je možné tohle to vůbec dopustit, tak argumentují tím, je to prostě tradice. Já bych ráda připomněla jednu starou lidovou tradici, která také reálně probíhala, kde se schazoval živý kozel z věže. Smysl to teda mělo takový, že ta krev potom měla údajně z toho vystrašeného zvířete mít magické a léčivé účinky. Jasně to dává smysl, ale nečekaně v 19. století tato tradice byla zrušena, protože lidi zhodnotili, že to asi úplně normální není se tak chovat ke zvířatům, ale jak se zdá, některé tradice zahrnující takovéto chování očividně se dostaly až do 21. století. No klidně mi napište, jestli třeba ve vaší obci nebo někde v okolí podobné tradice mají. Já doufám, že takových obcí moc není, upřímně.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
5: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
6: Radio.

0: Posloucháte Radio Čas a já se ještě na chviličku zastavím u toho tématu podzimu, protože odborníci se shodují na jedné věci, že začala takzvaná Kaufing Season, což znamená období, kdy mají lidi větší chuť najít si vztah a někoho, s kým přečkají podzim a zimu. Já se přiznám, že pro mě vždycky takové to, kdy se všichni začínají párovat, symbolizoval spíš přechod jara a léta, že si člověk chtěl najít někoho, s kým stráví ty prázdniny, nebo že já nevím, první máj lásky čas, ale u podzimu jsem to ještě neslyšela, ale vlastně to docela dává smysl, protože jak venku začíná být už jako špatné počasí, všechno je tak nějak prázdné, když jsme třeba jenom sami doma, jsou kratší dny, míň akcí, míň více večerů sám doma, tím pádem lidi začínají mít výrazně intenzivnější pocity samoty a právě proto jsou třeba otevření té možnosti, že si někoho najdou. Takže klidně mi dejte vědět, zdali to takhle máte podobně. Já se na to schválně začnu teď ve svém okolí zaměřovat, budu perně sledovat single lidi, zdali se aktuálně párují více či nikoliv. Zatím si v hlavě teda stále držím tu statistiku, že více se to páruje na jaře, protože je to taky v té přírodě přece jenom, ale necháme se překvapit, třeba se to letos potvrdí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, už se ale dál bude ochlazovat. Nebe bude polojasné, místy oblačné. Nejvyšší teploty se přes den mají pohybovat od 11 do 15. Na horách namíříme maximálně 5 stupňů Celsia a objevit se tu můžou i smíšené přehánky.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš dál spát spolu za celý pát, za moudrost bláznit za tichost bát.
1: I ty, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Milí sportovní fanoušci, posloucháte Rádio Čas a pokud si říkáte, potřeboval bych se zase zajít někam odreagovat, pořádně si splná hrdla zafandit a vybít si tam energii, však to známe, ono to tak na sportovních zápasech často chodí, tak mám pro vás hned několik variant a první je pro všechny milovníky hokeje, protože hokejový klub HCRT Torax Poruba 2011 bude mít velké utkání proti Bobrům z Valašského Meziříčí. Jedná se již o 7. kolo a bude probíhat 14.10. od 18. hodiny. Pokud si ale potrpíte spíše na basketbal, tak vás pozvu do Opavy, kde 17.10. od 7 hodin budou domácí Opaváci v zápase se Sršněma Fotomejt Písek, takže i tam můžete přijít fandit o 106.
0: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat PIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
8: Přijdete domů.

0: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, pojďme se podívat, jak nám vychází statistika, protože dneska zjišťujeme na našem Facebooku Rádia Čas, jestli pracujete v oboru, který jste vystudovali. No a jak se tady koukám, tak to vypadá, že statistika mluví spíše proti. Například Ivana nám píše, ne, všeobecná zdravotní sestra s maturitou, ale pracuju jako kosmetička. Pavla nám zase říká, že se vyučila kuchařkou, po mateřské jsem vystřídala pár zaměstnání a skončila jsem jako střihačka psů. Pak je tady spousta dalších, třeba Eva nám píše, postřední jsem pracovala dlouho v kanceláři a pak jezdila služebním autem. Potom už manuálně, skončila jsem po nemoci na ID a teď už jsem v důchodu. Takže je krásný proces od začátku až do konce, ale taky to nebylo úplně v oboru. Ale aby jsem zase nečetla jenom ty proti, máme tady i takové, kteří opravdu dodržují to, co si vystudovali. Třeba Hana píše, ano, účetní od SS, nebo třeba Klára, ano, sociální služby. No vy nám napište, jak je to ve vašem případě. A já už tady teďkom předávám slovo Honzovi Gavelčíkovi, který pro vás má informace ze silnic a zprávy ze světa i z domova.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, s MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

0: Aktuálně jsou dopravní komplikace v Třinci. Na ulici Lidické se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky ve Frýdku Místku v ulici Beskydské a stále jsou problémy i v obci Vendrině na Frýdecko Místecku. Na Staré cestě i tady bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí i v Brně v ulici Hněvkovského. Srazil se tu nákladák s osobákem a problémy jsou stále v Kuřimi na Brněnsku v ulici Legionářské. I tady se srazila dvě auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré pondělní odpoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tento týden už nejspíš přinese první sníh. Počasí bude podle televize LTV Plus typicky podzimní. Na horách má slabě sněžit už zítra. Výraznější změnu počasí meteorologové očekávají o víkendu, kdy dorazí další ochlazení a bude i víc přehánek.
1: Morava aktuál.
0: V Novém Jičíně víc myslí na životní prostředí. Místní obyvatelé se zlepšili v třídění textilu a elektroodpadu. Horší je to ale s kovy a se sklem, říká mluvčí města Marie Machková.
2: V porovnání s rokem 2020, kdy jsme fyzickou analýzu odpadu dělali naposledy, došlo k výraznému zlepšení třídění textilu, kterého ve vzorcích bylo o 55% méně než před 6 lety. Na přibližně stejné úrovni zůstalo množství plastu a papíru. Ke zhoršení naopak došlo u skla a především u kovu. Zde budeme muset ještě více zapracovat na osvětě a znovu zdůraznit, že kovy a plechovky je možné odkládat do žlutých kontejnerů z plasty.
0: V Brně se ode dneška musíme připravit na dopravní problémy. Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části města od rána nabírají až půlhodinové zpoždění. Začala totiž uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu a na objízdních trasách se tvoří kolony.
1: Rádio Čas. Sport.
0: Ostrava bude hostit mladé hokejistky. České hráčky do 18 let se pokusí na blížícím se mistrovství světa navázat.

0: A Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. A Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
1: Jak milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
2: A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9?
0: Mohu potvrdit. Radio

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Podle odborníků údajně nejvíce motivační písnička ze všech, Survivor Eye of the Tiger. No tak já musím souhlasit, že určitě má v sobě takovou tu nakopávací energii. My se teď ale přesuneme do energie podzimní, protože i naše Evička Rigler v pořadu Jste s rozumem má v plánu zítra v premiéře rozebírat téma, které k podzimu neodmyslitelně patří, a to je dýně. Takže všechny možné varianty, jak ji připravit, a i to, v čem přesně pro nás může být prospěšná, takže tady už si dáme malou ochutnávku pořadu, který si můžete poslechnout už zítra, konkrétně po 11. hodině, a kdybyste náhodou nestíhali, tak v sobotu po 10., v neděli po 11. repríza. No a teď už jdeme na to.
1: Dýně je takový malý zázrak, taková pokladnice blahodárných látek. Například obsahuje magnézium, beta-karoten a zinek. A pokud teď na podzim přemýšlíte třeba nad nějakou očistou, tak dýně může být správnou volbou a cestou k té takzvané trendy detoxikaci. Ona má totiž schopnost čistit naše tělo a taky zažívací ústrojí. A byly u ní prokázány i protirakovinové účinky. A to při konzumaci zhruba 100 gramů dýně denně. Ale jestli si myslíte, že tohle množství každý den nesníte, tak mám pro vás drobný tip. Kupte si dýni Hokkaido, ta se nemusí loupat, pak ji uvařte a rozmixujte ji na krémové pyré. A to pyré pak můžete používat opravdu každý den. Do polévek, do omáček, do pomazánek, jako přílohu k jídlu a ve sladkém provedení pak třeba do koláčů, muffinů nebo sladkých kaší se skořicí. A rázem zjistíte, že jíte klidně i více než 100 gramů dýně denně. Hity.

0: Ladíte Rádio Čas, no a podíváme se na jednu celebritu, která je v poslední době opravdu hodně skloňovaná. Ve většině případů vlastně mám pocit, že úplně ve všech, jenom v těch pozitivních věcech, a jedná se o Zendayu. Velice oblíbená celebrita s úžasným hereckým, pěveckým, tanečním talentem, no a do toho ještě je opravdu módní ikona. Na shodou okolností se teď nedávno pohybovala u nás České republice, konkrétně v ulicích Prahy, protože si tam natáčela reklamu, novou kampaň, a konkrétně tam v té kampani bojovala. Střihla si tam bitku, útěk, prostě skoky, velmi dramatický záběry, takže doporučuji mrknout na internet. Je to taková dámská pranice, ale pořádně hustá, takže žádné lehké plácání se rukama. Je to hezky i s veškerými kopy a tak podobně. No a Zendaya samozřejmě i jako vždycky skvělý a autentický výkon, jak je pro ní naprosto typické.
1: Býváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
1: Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Den archeologie na zámku Bruntál. Už tuto sobotu proběhne od 14 hodin akce pro malé i velké milovníky archeologie a historie. Připraven je bohatý zábavní program a naučné přednášky. To si prostě nesmíte nechat ujít. Více informací na www.mubr.cz.
7: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
8: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Choděbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
7: A maminka se mnou.
8: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.

0: Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax.
1: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas a na malou chvíli si po dlouhé době uděláme okénko do světa modelingu, konkrétně se podíváme na Miss Grant, protože ta teď probíhala a nás měla reprezentovat Dominika Alajja, která si zlomila nohu a proto se na úplně poslední chvíli dozvěděla druhá, která byla adeptkou na Miss Grant, tedy Hanka Dětková, že tam pojede místo ní. Co si budeme nalhávat, když jezdíte na ty velké světové soutěže, tak ta příprava opravdu trvá nespočet času, ale Hanka na to měla opravdu jenom chviličku, i tak teda musím říct, že se opravdu předvedla ve velkém a i přesto, že se nakonec nedostala do top 11, tak stejně byla v top 25, skončila pokud se nepletu 16 a byla velice vidět. Opravdu spoustu lidí z okolních zemí velmi chválilo, že měla perfektní přehlídku v plavkách, že měla skvělé provedení. Ono, někteří lidi úplně neví, v čem zrovna tenhle ten typ modelingu spočívá. Je to takové afektované, lidi se na to někdy stěžují, ale přesně to se v té soutěži cení. Oni tam ty modelky tak všechny chodí, všechny se tak tváří. Je to takové více strojené, více prostě sebevědomé, více extrovertní. No a tak či tak Hanka to zvládla skvěle. No a já si upřímně myslím, že jí v modelingu čeká ještě velká budoucnost. Necháme se překvapit, no a teď se ale nenecháme překvapit tím, jaké bude zítra počasí, protože to přesně víme.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra se opět můžeme těšit na sluníčko, už se ale dál bude ochlazovat. Nebe bude polojasné, místy oblačné. Nejvyšší teploty se přes den mají pohybovat od 11 do 15. Na horách namíříme maximálně 5 stupňů Celsia a objevit se tu můžou i smíšené přeháníky.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Podcast.

0: Ladíte Rádio Čas, no přátelé, já se ještě na chviličku navrátím k minulému týdnu, kdy probíhal náš maraton Rádia Čas a naši úžasní kolegové z rána, Ráďa a Lenka, tady byly opravdu nespočet hodin, přičemž všechno se to dělalo z toho důvodu, aby se vybrali peníze na Páťu Kašpara, který má opravdu velmi, velmi závažnou nemoc a trpí nejtěžší variantou dětské obrny. Nicméně, vy už jste tady o tématu Páti slyšeli mnoho a mnoho. Já jsem jenom chtěla říct jednu důležitou věc. Ten transparentní účet běží stále dál. Podařilo se tam za ten maraton vybrat nějakých 429 tisíc a já jsem si teďkom aktualizovala stránku, jak jsme na tom teď, a představte si, že v tuto chvíli už je tam 486 590 korun, což je nádherné. A já věřím, že to možná klidně zvládneme dotáhnout na těch 500 tisíc, protože už nezbývá mnoho. Všem bych chtěla touhle cestou poděkovat, protože tím, že jsem na akci Kolečko spojuje měla tu čest se pobavit s rodiči, tak moc dobře vím, co všechno ta péče obnáší, ať už z hlediska financí, nebo z hlediska samotné péče a energie a času, co tomu musí dávat. Takže posílám jeden velký pozdrav a hluboce smekám za to, jak to zvládají. A věřím, že všechny ty peníze od vás všech, kteří se rozhodli, že prostě pomohou, že do toho chtějí jít, tak rozhodně pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba. A Páťo, tobě držíme palce, se s tím stále statečně pereš.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
2: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
9: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a to byla Tereza Mašková a Marek Lambora. No a my už jsme se dostali pomalu, ale jistě do finále dnešního vysílání, takže já se s vámi musím oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně, přeji co nejúspěšnější start do nového týdne. No a slyšíme se zase ve čtvrtek po 3. hodině. Tak čau a držte si úsměv na tváři.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
0: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
4: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Aktuálně jsou problémy v Třinci, v ulici Lidické bourala dvě osobní auta. S komplikacemi stále musíme počítat v obci Vendrině na Frýdecko-Místecku. Na Staré cestě i tady bourali dva osobáky. A nehoda dvou aut nás potrápí i v Brně v ulici Hněvkovského. Srazilo se tu nákladní auto s osobním.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobrý pondělní podvečer, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Stavební a řemeslné práce dál zdražují. Jejich ceny letos zvýšilo 7 z 10 dodavatelů. Nejčastěji zdražovali do 10%. V příštích 12 měsících chce ceny upravit ještě více z nich. Ceny letos nezměnilo 30% oslovených.
1: Morava aktuálně.
0: Města Ostravu a Hranice by mohla propojit nová cyklostezka. Jejímu vybudování by pomohla chystaná rychlotrať. Stezka by totiž využila obslužné silnice vzniklé při stavbě koridoru. Měla by 45 kilometrů a vedla by přes Jistebník, Fulnek a Odry. Ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci za 50 milionů korun otevřela nová náplavka a tržnice. Prostor mezi historickým a silničním mostem na průtahu městem se změnil k nepoznání. Více nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Vedle kompletní revitalizace tržnice, včetně nezbytného zázemí, jsou nejvýraznějším prvkem nové náplavky dřevěné pobytové schody vedoucí až k Bečvě. Vznikl zde příjemný prostor pro setkávání a posezení, který doplnili také nové stromy. V ploše náplavky jsou pak ostrůvky vysypané kamennou drtí, které se na jaře zazelenají a rozkvetou tisíci cibulovin. V plné kráse se nám tak meziříčská náplavka představí až příští rok na jaře.
1: Rádio Čas, sport.
0: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šangaji ve třetím kole. S Rafaelem Chodarem ze Španělska prohrál po téměř tříhodinovém boji 6-4, 6-7 a 4-6. Do osmi finále neprošel ani Dalibor Svrčina. Ten podlehl 2-6 a 3-6 šestému hráči světa Danilu Medvěděvovi z Ruska. Zítřek by měl být polojasný až oblačný, nejvyšší teploty se mají pohybovat od 11 do 15 stupňů. Na horách zůstanou teploty na nejvýš kolem pětky. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje pondělní, teď už podvečer, na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu.
4: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
3: Jinak, milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
5: A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9.
4: Mohu potvrdit.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
6: Ano, je tady Music Box Rádia Čas a dnes v něm hudební myšmaš. Dneska vás čeká 6 zastávek, 12 písniček a taky pár příběhů, které dokazují, že za každou skladbou je více než jenom ty 3 minutky do vysílání. No a začneme rovnou dvěma novinkami. Miley Cyrus rozhodně není umělkyně, která by, no, měla potřebu stát dlouho na jednom místě. Country, pop, rock, disco. A teď přichází další změna směru. Její

toho nebylo málo, tak na skladbě Emerald Eyes najdeme kytarový riff od muže, který stojí za muzikou jmén jako je Madonna, David Bowie, Beyoncé, anebo dokonce Duran, ano, Nile Rodgers. A když se vám do písničky přidá člověk s takovým životopisem, máte minimálně právo říct, že jste si pozvali posilu. Na rádiu Čas ladíte Music Box a teď už dvakrát novinkově. Let's go.

Rádia Čas. Je s vámi Aleš Škrubal a hudební speciálka Rádia Čas pokračuje. Teď se podíváme tam, kde se každý týden rozhoduje o tom, které písničky mají momentálně největší rádiový apetit. Dvě skladby, které patří mezi nejhranější zahraniční hity v českých rádích. Takže první jméno asi nikoho nepřekvapí. Taylor Swift, žena, která dokázala z vydání alba udělat událost, z koncertního turné globální fenomén, no a z fandů téměř samostatnou ekonomickou kategorii. Tentokrát přichází Fate of Ophelia a už název naznačuje, že Taylor opět nevystačí s obyčejným mám tě ráda, nemám tě ráda. Ophelia je samozřejmě odkaz na tragickou postavu ze Shakespeareova Hamleta, takže romantika po Swiftovsku. A potom pořádný mezinárodní myšmaš David Guetta, Teddy Swims a Tones and I společně v jednom tracku Gone, Gone, Gone. Tři výrazné osobnosti, tři různé hudební světy a výsledek, který funguje přesně tak, jak byste od takové sestavy prostě čekali. V hudebním světě nepřehlednutelně. Na rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Rádia Čas.
1: A protože Music Box není žádný hudební pas s vízem pouze do zahraničí, teďka zpátky domů. Česká rádia mají jasno, mezi nejhranějšími domácími skladbami se drží Eva Farná z skupina Činasky. Eva Farná přichází s písničkou Neříkej, co má se stát, a vlastně je to docela příznačný název i pro samotný život. Člověk si plánuje, že jo, pondělí, úterý, středu a ve čtvrtek už jenom říká, tak tohle teda nebylo v plánu, kdo to tak nemá. Druhou dnešní zastávkou jsou Činasky a jejich selhání. Kapela, která už dávno patří k českému hudebnímu inventáři, tentokrát nesází na veselou historku k táboráku, protože už samotný název selhání nám naznačuje, že to bude trošku méně pojďme si zaspívat a trochu více pojďme si přiznat, že jsme také lidi. Časácký Music Box, teď nejhranější české skladby českých rádích.

Pravidelná disciplína Music Boxu, hudební vzpomínka. Vracíme se do období milénia, do doby, kdy se hudba ještě stahovala přes počítač. Telefon ano, nebyl automaticky. A když jste řekli, jsem online, znamenalo to především, že jste právě obsadili telefonní linku. A právě z téhleté éry mám pro vás dvě písničky. Sonic a její Sky. Britská zpěvačka Sonic se proslavila výrazným tanečním zvukem a právě Sky i po letech má v sobě stále přesně ten optimismus přelomu tisíciletí. A potom kapela Keen a jejich Somewhere Only We Know. Tohle je jedna z nejvýraznějších balad své generace, takže dvě písničky, které nás vrátí do doby, kdy jsme ještě nemuseli mít heslo úplně ke všemu. Millennium Music Boxu, Rádia Čas.

0: Box Rádia Čas. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
3: Music Box Rádia Čas.
4: Music Box a teďka oblíbená rubrika Hudební drby a začneme u Dua Lipy. Některé písničky prostě odmítají odejít a Training Season je přesně tento případ. Dua Lipa přichází se speciálním EP Training Season's Over, které vzniklo jako reakce na nový zájem posluchačů o skladbu, která se po více než roce opět objevuje mezi nejpřehrávanějšími písničkami světa. A z britského popu rovnou k českým Krištofům kapela nahrála album Půlnoční hřích a stejnojmenný single si už stihl získat pozornost i díky hostování Dominik Alaja. Album Půlnoční hřích je venku a tak pojďme ochutnat, jak tento krištofovský experiment dopadl. Na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

A jsme u poslední zastávky dnešního Music Boxu a na závěr dvě skladby, u kterých můžeme použít krásný pojem hitparádový fenomén. Ten první je Teddy Swims, Door. Teddy Swims se z internetového zpěváka postupně proměnil v globální popovou hvězdu a právě Door patří k písním, které ukázaly, že výrazný hlas a silná melodie pořád dokážou fungovat i bez toho, aby člověk potřeboval každé tři vteřiny nějaký zvukový trik nebo efekt. A druhá skladba Somber Andres. Somber je jedním z těch mladých interpretů, u kterých se ukazuje, jak zásadně dneska může hudební kariéru nastartovat internet. Andres se z nenápadné skladby postupně proměnila v mezinárodní hitovku a ukázala, že někdy k té cestě do těch světových hitparád opravdu nepotřebujete nejdříve 20 roků objíždět kluby. Stačí správná písnička, správný moment a samozřejmě miliony lidí, kteří si ji začnou pouštět. Jinak Somber má namířeno do Prahy. Mějte se krásně, poslouchejte Rádio Čas a zase příště u dalšího Music Boxu naslyšenou od Aleše Šklbala. Takže ahoj, příště tady v pondělí v premiéře v 18 hodin a v repríze v neděli o 14.

0: Music Box Rádia Čas. Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Optika Patria v centru Mišsku. Měření zraku a široký výběr brýlí. Optika Patria CZ. Rozumná cena a kvalitní značky. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
5: Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800. Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte Autohity. 800 120 800.
6: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
1: Radio Čas.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
2: Rádio Čas.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu.
2: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
1: Jinak, milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
3: A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9.
2: Mohu potvrdit. Radio Čas.
4: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
0: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Hity, které miluje.

0: Vyhráváš doma a sousedi buší do zdi? Teď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava.
2: Partnerem akce je rodinné řeznictví H plus H. Už 35 let vyrábíme poctivé uzeniny. Dopřát si kvalitu není luxus. Řeznictví.hh.cz.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes,
3: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu.
3: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. A Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
2: Jinak, milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
4: A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9?
3: Mohu potvrdit. Rádio

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
3: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Tvoje malování vzdušných zámků, malování.
0: Hity, které milujete. Čas.
2: Rádio Čas.
0: Milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra.
1: Akci podpořilo statutární město Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu. Mm-hmm.
4: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
3: Jinak, milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
5: A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9.
4: Mohu potvrdit.
0: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Třeba! No

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Gigamontáže. Váš stabilní partner pro dodávku mostových jeřábů a jeřábových drah s tradicí. Gigamontáže.cz. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu.
3: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to tak někdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
2: Jak milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
4: A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9?
3: Mohu potvrdit.
0: Rádio

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
2: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit. A zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Just.

Co kdyby léto nikdy neskončilo? Co když existuje místo, kde slunce hřeje celý rok? A co kdybychom vás tam mohli vzít? Navštivte s námi nový domov Florida, kde tisíce Britů začali svůj nový život v ráji. Startujeme 1. listopadu na obrazovkách televize Relax. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Vadimem a Lenkou.
1: Ale mě to vůbec nevadí, že to říkáš, protože jsem měla pravdu. Mm-hmm.
2: Píše Mariánka, Leničko, moc se nevytahujte, však vás to taky nikdy dostihne. Píše Katka, Leničko, jste moc urýpaná. Aha. Evička, to je zákeřní smík, Leničko, Ráďa bude v noci plakat.
1: Jinak, milí posluchači, víte, že tohle se Ráďa vymýšlí, že?
3: A vymýšlí si každý všední den mezi 6 a 9.
2: Mohu potvrdit.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Včera mi doma, od dneska je mi pocit, se to stalo, nevím. Každopádně jsem...
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: o životě, jaký opravdu je. O zdravých vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

Jazz. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

dieta. Radio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.

0: potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby, není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo, takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi, nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.